Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a je pátek s datem 9. října. Svátek má Štefan. Je to vlastně varianta jména Štěpán. Zatímco Štefan je podobou jména oblíbenou především u našich slovenských sousedů, u nás se častěji užívá verze Štěpán. Původ a význam obou jmen je shodný. Jména pocházejí z řečtiny. Štefanům tedy přejeme všechno nejlepší. Dnes je Světový den pošty a také Světový den tažných ptáků. Přeji vám hezkou noc a tady jsou další písničky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je pátek 9. října a svátek má Štefan a taky Sára. Narozeniny dnes oslaví například spisovatel Petr Štengl, je mu 66 let. Všem oslavencům od nás z Blaníku blahopřejeme. A dnes by narozeniny oslavil herec Vladimír Menšík. Bylo by mu 97 let, ale bohužel do hereckého nebe odešel už v roce 1988. Přeji vám příjemný poslech, teď už jsou tady další písničky.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná. Během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 9. října. A teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 616 let, co byl poprvé v listinách zmíněn pražský staroměstský orloj. Bylo to v roce 1410. A před 57 roky československá vláda v Praze zakazuje vycestování jednotlivců na západ díky obrovskému počtu emigrace. Psal se tehdy rok 1969. Tolik výročí a teď už další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 9. října, dnes má svátek Štefan a Sára a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový raketový pluk pořádá ve Strakonicích akci nazvanou Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkoušejí službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách a to 30 minut popoledni. Ve 14:00 začíná na Královéhradecké univerzitě 5. ročník 2denního svatebního veletrhu. Muzeum Vysočiny v Jihlavě hostí 16. ročník výstavy hub. Fungovat bude i bezplatná houbařská poradna. V 18:00 proběhne v Kroměřížské galerii Pekelné sáně zahájení 15. výstavního bloku galerie. A nakonec zavítáme do naší metropole. V botanické zahradě v Troji začíná výstava dýní Pradávný svět. Výzdoba zavede návštěvníky do dávné minulosti, a to mezi dinosaury, pravěký hmyz, mamuty a první lidi. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Je pět a vy posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník. Je pátek a to je skvělá zpráva 9. října. Hezké ráno vám přeje Martin Císař a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom a pouze hezky česky. Tak ať se dobře poslouchá.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A jaký pátek bude? Většinou oblačný až zatažený, na většině území občas déšť nebo přehánky. K večeru v Čechách od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupni, na Moravě na té jižní až 18 stupňů.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Koukám do kalendáře, kdo to dneska slaví, je to Sára a je to také Štefan. Tak všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník a my si pojďme hezky česky hrát. Tak při pátku krásné vstávání. Rádio.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Dobré ráno, hezký pátek, posloucháte Rádio Blaník, za to velké díky. Teď míříme na sever do Ústí nad Labem, a tam totiž převčírem začal tradiční divadelní festival Kult. Jaké má letos téma, to nám prozradí jeho ředitelka paní Havelková.
1: Je to vlastně zase jako tradičně provázané, letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma, kor vlastně v nějaký dnešní politický situaci, vůbec situaci třeba s AI, a chceme se na tohle téma zaměřit spíš, takže pokládáme si otázky, jako co je pravda, jak ji hledat. I vlastně pravda může se říct, že má i mnoho podob, takže spíš je to asi na každém se nad tím tématem zamyslet a ty vybrané inscenace mu můžou být takovým vodítkem.
0: Více informací najdete na webu festivalkult.cz. Tak zdravíme do Ústí a my si pojďme dál hrát. Při pátku hezké ráno a krásný celý den, ať se daří, před námi je víkend, což je víc než dobrá zpráva.

nástrah tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

Dobré ráno, hezký den, krásný pátek všem posluchačům, kteří milují české písničky. Ano, tady jste správně, jste na Blaníku mezi 5. a 6. jenom hezky česky, dále mezi 12. a 13. a dnes vás čeká česká hodinka i mezi 18. a 19. hodinou. Ano, je pátek, tak je připravena aktuální česká desítka a kolega Petr Slíva s Petrem také po 6. v dobrém ránu i s Adélkou. Tak skvělý den.

Krásné ráno přeje Monika Holubová. V Česku dnes startují podzimní volby. Lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Volební místnosti se otevřou ve 14:00 a hlasovat bude dnes možné do 22:00. Hasiči pozdě večer vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici v Krči. Převážel vrtnou soupravu a zasekl se pod železničním mostem. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekundu. V případě potřeby má povolení jít až na hranici 100 litrů. K tomu ale zatím sáhnout nechce a bude čekat, jestli se na přítoku projeví ohlášený déšť. Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola extraligy České Budějovice 4-1. Navázali tak na úterní výhru v Lize mistrů. Naopak se nedařilo Spartě, která podlehla Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Chladný den přinese nejprve slunečno, ale postupně se znovu zatáhne. Zpočátku totiž bude jasno až polojasno, ale během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě až večer. Večer pak taky v Čechách od severozápadu místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až 18. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Slunečné ráno, krásný pátek, posloucháte Rádio Blaník, za to velké díky. Máme 9. října, svátek mají Štefan a Sára, ale pozor, narozeniny by dnes slavili John Lennon, známý britský zpěvák a také skladatel. Dále je to český herec Josef Hlinomas anebo herec Vladimír Menšík.
1: Pan Brejla, prosím.
2: Prosím. Ano.
1: To jste vy?
2: Už je to.
1: Blahopřeju.
2: Ano.
1: Máte holčičku.
2: Co mám?
1: Holčičku, jako andělička.
2: To jaký andělička? Sestřičko, já holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka.
1: No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk.
2: No počkejte, no chcela chyba příště, protože já nemůžu furt děti. Já mám 6 holek, proto potřebuju kluka a teď hned.
1: Já to chápu, tak ale...
2: Ne, já si to dost dobře nechápu, že si to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk by dědice, teda ne, že by něco měl, no ale to si tak říká, že jo, tohleto, najednou mám mít holku, ono, jestli jste se nespletla, ne, na tom sále je, jo, tohleto, fofra, tak dál, ono, totiž mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělejma, ale přece jenom mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku jste nepatrný, jistý rozdíl tam je, tak jo. Co? Jo?
0: Za chvíli dobré ráno, bude tu za pár minut, nicméně za pár dní už tu bude také Silvestr, no za pár, ale taková informace na závěr toho dnešního ranního bloku. 83 dní zbývá do Silvestra, tak si užijte krásně pátek a buďte s námi dál.
3: S Miroslavem Žbírkou na Rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to

5000 mladíků. Blázně výsny, když padá hvězda. Já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam dáš a stěhuje se zítra. Je to však činžák,

0: Kde jsi? Ptal se Dalibor Janda chvilku před 6 hodinou na Blaníku. A chystáme pro vás to dnešní dobré ráno a v té první hodině po 6 uslyšíte Lenku Filipovou. Dáme si Hanku Zagorovou. Dojde i na Xindla X. A bude toho mnohem víc. Hezky české na Blaníku i po 6. v pátek 9. října, teď je 5.53. Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Studřiny. www.sekačky-pily.cz Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Opět po roce se otevřou volební místnosti. Hasiči v Praze zdolali zaseknutý kamion pod mostem. Francie nasadila proti demonstrantům vodní proudy.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2026.
2: Už dnes vyvrcholí přípravy na podzimní volby. Volební místnosti se otevřou ve 2 hodiny odpoledne a volit dnes bude možné do 10 večer. Zítra pak od 8 do 14 hodin. Přes 8 milionů voličů bude dnes a zítra rozhodovat o podobě víc než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Zítra pak pro vás na Rádiu Blaník chystáme volební zpravodajství. Kamion převážející Prahou Vrtnou soupravu je vyproštěn. Hasičům se ho po víc než 24 hodinách podařilo dostat ven spod železničního mostu, který museli i drobně rozebrat. Vrtnou soupravu teď musí odvést a poté ještě opravit celnici. Vídeňská ulice je směrem do centra průjezdná, ale provoz do Krče je omezený. Houbařská sezóna v Česku je v plném proudu. V krajích se také konají výstavy hub a třeba mykologickou poradnu k tomu nabízejí v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Víc říká mluvčí hejtmanství Monika Brutánková.
3: Pokud máte jakoukoliv pochybnost, určitě neriskujte své zdraví a využijte konzultační pomoc od mykologů. Pokud tuto poradnu nestihnete v rámci výstav, můžete rozhodně využít podzimní houbařskou poradnu, která bude po celý měsíc říjen fungovat při Muzeu Vysočiny Jihlava.
2: A otevřena bude ve vstupním prostoru muzea každé pondělí od 16 do 17 hodin. Ve Francii pokračují studentské násilné demonstrace. Policie včera proti nim v Paříži zapojila vodní děla, u Bordeaux na jeho západě země pak hořelo liceum. Vláda už také slíbila, že se bude zabývat jejich stížnostmi na nedostatek učitelů a schátralé školní budovy. Příliš konkrétní ale nebyla. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
4: Tak se do toho pustíme. Dobré ráno ode mě i od Adel. Přece jenom jsme se dočkali. Je tady pátek, má datum 9. října. Nositelé jmen Štefan a Sára mají dneska svátek, tak vám přejeme všechno nejlepší. Užijte si to už jenom proto, že je pátek. No a pátek to je taková malá sobota, tak si to prostě společně užijeme. Jednak proplatíme poslední účtenku tohoto týdne. Druhá k nás čeká šťastná hodinka mezi 8 a 9. Tady opět čekáme na vaše dobré zprávy, tak už teď nám klidně pište, co vám v poslední době udělalo radost, protože mezi 8 a 9. zase někoho z vás odměníme. No a o účtenkách to bude i za chvíli. Za 2 minuty. Bude 6, tady je Lenka Filipová.

0: Na věky zůstane pouze čas a Hanka Zagorová, pokud vás ten čas zajímá, tak jsou 6:04, je pátek 9. října a čeká nás dneska poslední účtenka.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože po 7. hodině budeme opět proplácet. Budeme proplácet věci, které jste si v poslední době třeba koupili, nebo jste za ně prostě nějakým způsobem museli zaplatit, třeba to byla nějaká splátka, vy nám o tom napíšete, my vám zavoláme, zkontrolujeme si, jestli Blaník v tu chvíli posloucháte, to nám dokážete tak, že řeknete, kdo právě na Blaníku dospíval, no a my vám prostě ty peníze pošleme. Včera jsme je takhle poslali Jardovi, který si pořídil kuši na sportovní a relaxační střelbu. Tak nám řekněte, kdo dospíval.
3: Ježiš, ty jsem zapomněl, nebyl to Marek Ztracený.
0: Byl to Marek Ztracený. Já to vždycky tak natahuju, že se opravdu někdy bojím, že to ten zpovídaný zapomene. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme 5400 korun. Takže pokud vám dneska zavoláme, tak si raději rovnou někam napište, kdo na Blaníku rozpíval, abyste na to potom nezapomněli. Ale předtím je potřeba poslat tu SMSku, do které nám teda se svěříte s tím, co jste si koupili, kolik to stálo, přidáte vaše jméno a příjmení a název obce, kde bydlíte. Fakt stačí jenom název obce, nemusíte psát celou adresu. A po 7. hodině dobře poslouchejte. A teď už Saragossa Band a za chvíli o počasí jste s Blaníkem.

0: Agaru a Saragossa Band a teď už ty slibované informace o počasí, jak teda v ten pátek bude.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Máme tady konec pracovního týdne, no a jaké bude počasí, tak to probereme s Vojtěchem Umlaufem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Aktuálně je obloha polojasná až jasná, ale na horách je oblačností více a v Čechách už zároveň od západu začíná přibývat vysoká oblačnost. Teploty vzduchu klesly k 10 až 5 stupňům Celsia. Nejteplejší ráno je v Lednici na jihu Moravy, tam 11 stupňů a naopak slabý mráz zaznamenali na nejvyšších horských vrcholech, tedy na Pradědu a na Sněžce.
2: Jak to bude vypadat ve zbytku dne?
3: Zpočátku ještě obloha bude převážně slunečná, snad kromě západu Čech, ale od severozápadu už mraku bude přibývat a večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až k 18 stupňům. Na 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 6 stupňů.
2: Pojďme se ještě společně podívat na ten víkend, jaký bude.
3: Víkend nepřinese žádnou významnou změnu, takové podzimní, poměrně větrné a místy dešťové počasí bude pokračovat. V sobotu očekáváme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Až během odpoledne a večera od severozápadu bude oblačnosti a srážek ubývat. Neděle přinese proměnlivou oblačnost, srážek už celkově méně. Na horách by mělo jít o přehánky, a to místy, jinde přehánky jen ojediněle. Teploty v obou dnech během dne vystoupají opět jen k 10 až 15 stupňům na jihu Moravy. Pravděpodobně bude i výrazně teplej až 18 stupňů.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: A tohle už je Xindl X a jeho Puberťák a vy jste s Blaníkem v 6 hodin a 11 minut.

0: Poslední zvonění, tak se jmenuje písnička Extra Bandu, která právě teď dohrává v Dobrém ránu na Blaníku. Kdybyste se o víkendu chtěli vydat na nejvyšší horu Česka, na Sněžku, a chtěli byste tam vyjet lanovkou, tak si představte, že takhle čekáte na lanovku, na Sněžku, a místo koukání na hodinky v té frontě se vydáte na malou výpravu po nejvyšší české hoře. Ano, to jde i dole v Peci. Nemusíte přitom ani do Pohorek. V Peci pod Sněžkou totiž otevřeli novou multimediální expozici s názvem Sněžka 1603. A na ploše přes 170 metrů čtverečních se dozvíte spoustu zajímavostí o Krkonoších, jejich přírodě a historii. Hlavní atrakcí je více než 4 metry dlouhý plastický model Sněžky, na kterém se pomocí videomappingu proměňuje krajina podle ročních období. Prostě tam toho uvidíte víc než potom nakonec na té hoře, až tam vyjedete nahoru. Tahle ta nová expozice je v místě, kde původně byla jídelna, nebo byl tam takový bufet. Tak teď tam najdete expozici dole na lanovce. Takže si to užijte a pokud tam jedete, tak si nás vemte samozřejmě sebou. A pokud zůstáváte doma, tak si dejte taky víkend s Blaníkem. Bude to stát rozhodně za to, ale už za chvíli nás čekají krátké zprávy. Teď je 6:20. Rádio Blaník.
1: Česko míří opět k volbám.
2: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
1: a k tomu třetinu senátorů.
2: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho
1: a vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
2: Komunální a senátní volby 2026
1: na Rádiu Blaník.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Startují komunální a senátní volby. Volební komise jsou letos plně obsazené i díky vyšší odměně. Komunální volby jsou pro většinu voličů těmi nejsrozumitelnějšími, naopak způsob hlasování patří k nejsložitějším. Policie v Česku, Polsku a také v Itálii zadržela 4 Ukrajince. Podle vyšetřovatelů ukradli na jihu Německa 43 aut za víc než 36,5 milionu korun. Budovaný úsek dálnice D35 Žbánov Litomyšl by mohl být otevřený do Vánoc. Příští rok by pak měla být dálnice v Pardubickém kraji hotová od napojení na D11 až po Opatovec u Svitav. Tábor v dohrávce 10. kola 1. hokejové ligy zvítězil v Chomutově 3-2 v prodloužení. Díky lepšímu skóre se dostal před Pardubice B na druhou pozici tabulky 4 body za vedoucí Vsetín. Piráti jsou 11. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno Rádia Blaník s Petrem Svíbou.
2: Přejeme vám za délkou krásné páteční ráno s datem 9. října. Na chvilku se zastavíme ještě ve čtvrtku, protože včera ráno po 8. tady byl další host na telefonu. Tentokrát jsem si povídal s Láďou Křížkem a pokud vám to včera uteklo, tak si opáčko dáme už za chvíli. Za 3 minuty bude 6:30.

0: vám, jak celá země vstává. Michal Tučný na Blaníku a teď už ten včerejší ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: No a dneska ráno mám na telefonu člověka, se kterým jsem si vlastně už dávno chtěl povídat. Nějak k tomu ještě nedošlo, tak dneska k tomu dojde. Je tam Láďa Křížek. Láďo, ahoj, dobré ráno.
3: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
2: No, já jsem tuhle hrál vzdálenou a právě si říkám, co teď vůbec dělá Láďa Křížek? Co teď vůbec dělá Láďa Křížek?
3: Ale víš co, jako Láďa Křížek má velkou radost, protože jezdíme po narozeninách pro fanoušky. Odjeli jsme teda sezonu s Krejsonem letní a ty narozeniny jsou pro mě, zrovna teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama, a je to pro mě takový kulatý razítko na to, že se něco dobrýho prostě povedlo, že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, který si mluví, zaspíváme si tam Čarovnou noc. No a co se týče té radosti, já si myslím, že radost by si měl člověk dělat každý den a celý den, protože to nechci ani opakovat, ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skončit fatálně. A člověk si potom uvědomí, hlavně druhý den, když se zbudí, že by měl děkovat za každý den. A já mám mnoho radostí, my se teď připravujeme teda na ty Vánoce, na ty adventní koncerty, budeme hrát v Hranicích na Moravě 29. Louny 10. 12. Domažlice 13. 12. a Chropině 6. 12. Budeme tam zpívat s dětským sborem z toho místa, takový ty kolady na závěr, ale super překvapení i pro mě, to nakonec jsem z toho měl obrovskou radost, mě se to povedlo, pojedu s Taniou, zaspíváme si Schoulenou a Kam jen jdou lásky mé a zavzpomínáme si. Vlastně s Taniou je to tak, že se furt jenom chechtáme. Jako, já se na to strašně těším, protože chtěl jsem je s bráchou a brácha se k tomu nějak nemá, ale pevně věřím, že lidi ptají na něj, co dělá Mirek. No. Jako, já říkám, jo, ten chodí do posilovny, jezdí na kole a má se dobře a nechce už někam jezdit. Tak já furt ještě pevně věřím, že jednou budeme na jednom jevišti a zpíváme si Mám tě rád a všechny ty nity tam jen. No a jeden z největších mých radostí teď v poslední době je to, že Krejson vyjde jako všechny desky Krejsonů v jednom boxu na LPčku, na vinilu a i na CDčku. Já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. A bych chtěl Warnerům poděkovat, právě za chvíli odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat 500 limited edition toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 510?
2: Už teď mě bolí ruka.
3: No ne, ale oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytary. No, ale já se docela obavu o tu ruku. Já jsem říkal, to je narazítko už, ne, chlapci?
2: Láďo, když už tě mám takhle na lince, kdybychom nebyli na dnešek domluveni, jakože jsme, a zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti?
3: Dovolal, ale já chodím spát pozdě, já jsem sova. A všechno, když se stíší ten svět, tak já dokážu být daleko výkonnější. Jako, mám rád východ slunce a hlídám si západy slunce. Když jsem doma, tak si vždycky hlídám západy slunce a buď to jsem u lesa, nebo jsem u Lenešického rybníka, kde opravdu ten západ slunce je dlouhej. Stavím u sebou kytaru, penkám se a koukám, je to sluníčko, nedolů. Udělám si i pár fotek krásných. Život je právě o těch radostech.
2: Tak pravil romantik Láďa Křížek. Láďo, já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat, tak přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, ať se ti povede všechno, co máš teď v plánu, a je toho dost, a měj se krásně, ahoj.
3: Já děkuju za to, že vás máme, že nás hrajete, přeju hezký den, ať se daří, tobě Petře, i celému rádiu, opatrujte se, váš Láďa.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: No a protože tam Láďa vzpomínal taky na uskupení Damiens, které tvořil se svým bráchou, tak si Damiens teď dáme. Stýská se mi. Na Blaníku 5 minut po půl sedmé.

0: You a skupina Queen na Blaníku. V kinech je od včerejška digitálně vyčištěný legendární koncert skupiny Queen z Budapešti z roku 1986. Letos uběhlo 40 let od tohoto nezapomenutelného zážitku pro 80 tisíc diváků. Ten koncert byl součástí proslulého turné Magic Tour. To bylo poslední šňůrou, na které kapela vystupovala s Freddie Mercurym. A tenhle ten originální koncertní film byl teď znovu naskenovaný z původní 35mm filmové kopie a zremasterovaný do 4K rozlišení a současně je doplněný o nový dynamický zvukový mix, takže pro fanoušky Queenu prostě povinnost. A vzhledem k tomu, že počasí bude akorát tak do kina, tak si myslím, že můžete rovnou začít plánovat. Jak je to s tím počasím?
1: Dnes bude tak všelijak, teď po ránu jasno až polojasno, během dne bude postupně přibývat oblačnosti. Od severozápadu na jihovýchodě se objeví ta oblačnost až k večeru. Počítejte taky k večeru s deštěm mírným, ten se vyskytne hlavně v Čechách a taktéž od severozápadu. Jinak teploty budou dnes chladnější oproti předchozím dnům, nám to klesne zhruba o 10 stupňů. V maximech bude 11 až 15, výjimkou bude jižní Morava. Tady může dnes teploměr ukázat až 18 stupňů Celsia a na horách bude okolo 6.
0: Za 3 minuty bude 3/4 na 7.
2: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od české pražírny Coffee Limit z Posázaví.
3: Tak hodně štěstí. Víc nebo míň. Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.

Lady Karneval a Karel Gott. V dobrém ránu na Blaníku písnička, jejíž příběh už je poměrně známý. Vznikla během jedné noci, kdy pánové Karel Gott, Karel Svoboda a Jiří Štajdl dali dohromady pro festival v Riu. No a ten poslední jmenovaný odešel přesně před 53 lety, 9. října 1973. Jiří Štajdl tragicky zahynul při autonehodě a bylo mu tehdy pouhých 30 let. A přesto po sobě zanechal mimořádně bohatou hudební stopu. Pro Karla Gotta napsal texty k celé řadě hitů, kromě Lady Karneval, třeba Glásce bláznivé, Kávu si osladím, Selaví, ale taky třeba, já nevím, Loudá se půl měsíc pro Martu Kubišovou nebo Plakalo baby pro Petra Spáleného. No a dnešek má ještě jedno velké hudební výročí. 9. října 1940 se narodil John Lennon. Kdyby žil, dnes by mu bylo 86. Člen Beatles, později úspěšný solový autor. A autor, který dokázal do několika minut hudby vložit myšlenku, která oslovuje lidi po celém světě. Dodnes, včetně téhleté písničky. Tak si představte svět, ve kterém lidé dokáží žít v míru a bez hranic. Tady je John Lennon a Imagine.

0: počasí.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně oblačno, k večeru zataženo a lokálně slabé přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 12 až 15 stupňů a sem tam zafouká i silnější vítr. Teď se vydáme na cesty.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Blaník za volantem.
1: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po D1. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ŘSD.
6: Dálnice D1 je ve směru na Prahu na 25. kilometru na mostě Šmejkáka již průjezdná. V místě ale očekávejte menší zdržení.
1: Pozor na D7 u Panenského Týnce.
6: Opatrně na dálnici D7, kde na 35. kilometru ve směru na Prahu se stále došetřuje dopravní nehoda dodávky s nákladním vozidlem.
1: Šťastnou cestu.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Startují volby do obecních zastupitelstev i senátu. Hygienici varují na jihu Moravy před žloutenkou. Mezi Táborem a Slapy vzniká nová silnice. Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová.
9: Volby 2026.
8: Opět po roce se po celém Česku otevřou tisíce volebních místností. Okrsků, kde se bude volit, je zhruba 14,5 tisíce a každý volič volí v místě trvalého pobytu. Pro komunální volby se voličské lístky nevydávají. Ohlasy bude usilovat přes 190 tisíc kandidátů. Volit se bude také do třetiny senátu a tady se o jejich křesla v horní komoře utká 154. Volby začnou ve 14 hodin a skončí zítra ve 2. Sčítání budeme sledovat i na rádiu Blaník ve volebním speciálu. Na jihu Moravy může podle hygieniků už na podzim zesílit epidemie žloutenky. Situace se sice koncem prázdnin zlepšila. V září začalo případů opět přibývat. Proč se tak děje, to vysvětlila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.
10: V závislosti na tom, jak se lidé vracejí z dovolených a někteří si tuto nákazu přivážejí, a to jak ze zemí z jižní části Evropy, tak z jiných míst v České republice, ze Slovenska a podobně. Zároveň nám přibývá cestování a cestovního ruchu na území města Brna.
8: Hygienici stále apelují také na prevenci, především na očkování. Mezi Táborem a Slapy začali silničáři stavět obchvat. Jde o silnici, na kterou v Táboře čekali víc než 15 let. Povede západním směrem od obchodního domu a vyústí mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy. Obchvat by měl ulevit hned několika čtvrtím. Europarlament schválil rezoluci odmítající uznat legitimitu nové ruské státní dumy. Zároveň odsuzují pořádání voleb na ruském okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament vyzval členské státy Unie, aby volby neuznali a zdrželi se oficiálního kontaktu s novými ruskými poslanci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
11: No a my už pro vás s Adélkou chystáme poslední proplácení účtenek v tomto týdnu, tak co nezapomněli na nás posluchači při pátku?
12: Nezapomněli, máme dost SMSek.
11: Protože víš co, když začneš plánovat ten víkend, máš toho plnou hlavu a zapomeneš na to, že máš prázdnou prkenici třeba. Že?
12: Tak naši posluchači asi plánují až po účtenkách.
11: Až po účtenkách, podle toho, co proplatíme. Tak za chvíli se do toho dáme. Teď je Leni a někde kolem a je 7.

0: Kdy vzletnu já a Lucie Vondráčková v dobrém ránu na Blaníku před účtenkami.
1: Petr platí vaše účty.
0: Dospívala Lucie Vondráčková, ještě jednou opakuju, protože se na to někoho z vás za chvíli zeptám. Pojďme si ale nejdříve zrekapitulovat tento týden, co všechno jsme proplatili.
2: Bylo toho hodně, v pondělí jsme propláceli benzín, v úterý to byla údržba auta, ve středu fotbalový kroužek pro syna, no a včera to byla kuše.
0: A teď ta pravidelná otázka. Už víme, co budeme proplácet dneska?
2: Víme.
0: Tak poslední účtenka tohoto týdne je připravena, respektive poslední SMSka, do které píšete ty účtenky, a na číslo, ze kterého ta SMSka přišla, právě teď začínám volat. Připraveni? Tak pozor, zvoníme. Třeba u vás. Si čistíte zuby, v kuchyni na stole leží telefon, běžte se rychle podívat, jestli to není ten váš.
3: Prosím.
0: Dobrý den, nebo dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a Adél, je tam Renata?
3: Ano.
0: Kam jsme se vám dovolali, Renato?
3: Do Ostrova.
0: A jste v práci, nebo jste doma ještě?
3: Jsem doma.
0: Jste doma. A posílala jste nám SMSku?
3: Ano, určitě.
0: Tak Adéli teď přečte.
2: Renata by chtěla proplatit pracovní kraťasy a rukavice za 2224 korun.
0: Sedí to?
3: Sedí to.
0: Pracovní kraťasy teď v říjnu, teď se má ochladit, pro boha.
3: No určitě.
0: Nevadí to, jo?
3: Ne, nevadí.
0: Dobře. No, my vám je proplatíme, pokud nám dokážete, že teď posloucháte Blaník, a to nejlépe dokážete tak, že nám řeknete, kdo dospíval.
3: Lucka Bílá.
0: No, takhle. Lucka to byla, ale jiná.
3: Luzka Vondráčková.
0: No, fuj.
3: No.
0: Jo. Kdy vzletnu já, tak se jmenovala ta písnička.
3: No, ano.
0: My vám posíláme ty peníze za ty kraťasy a rukavice 2224 korun. Jakému oboru, že se to věnujete, že se ptám?
3: Já určitě žádnému. Manželovi do práce.
0: Jo, to bylo manželovi. A čemu se věnuje manžel?
3: Instalatér.
0: Instalatér a nosí pracovní kraťasy a rukavice. To chápu docela. Teda ty rukavice chápu, u těch kraťasů bych si to možná už teď v říjnu rozmyslel, ale to je, to záleží asi na něm. Pozdravujte ho, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Děkuji moc.
1: Petr platí vaše účty. Každé všední ráno na Blaníku.

0: I got you babe a UB40 a Chrissy Hind. V dobrém ránu na Blaníku Renatě z ostrova u Karlových Varů jsme před chvílí proplatili pracovní kraťasy a rukavice za 2224 koruny a to byla poslední účtenka tohoto týdne, ale nebojte, ještě se teď párkrát vyspíme, je tady zase pondělí a budeme zase proplácet a už teď se můžete hlásit a psát nám, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, všechno nám to nahlaste a pošlete na
1: 603 118 118.
0: Ale předtím nás čeká právě ještě ten víkend a teď taky pátek, tak jaký bude?
2: Babí léto skončilo, dnes nás čekají teploty, které budou zhruba o 10 stupňů nižší než v těch předchozích dnech, v maximech 11 až 15, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia. Na obloze očekávejte dnes všelicost, teď po ránu jasno až polojasno, během dne se bude postupně od severozápadu zatahovat, na jihovýchodě bude ale oblačno až večer. V Čechách počítejte od severozápadu taktéž místy s deštěm.
0: No a jak bude o víkendu, to nám řekne Vojtěch Umlauf z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Víkend nepřinese žádnou významnou změnu, takové podzimní, poměrně větrné a místy dešťové počasí bude pokračovat. V sobotu očekáváme většinou zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Až během odpoledne a večera od severozápadu bude oblačnosti a srážek ubývat. Neděle přinese proměnlivou oblačnost, srážek už celkově méně. Na horách by mělo jít o přehánky, a to místy, jinde přehánky jen ojediněle. Teploty v obou dnech během dne vystoupají opět jen k 10 až 15 stupňům na jihu Moravy. Pravděpodobně bude i výrazně tepleji až 18 stupňů.
0: A víte, co je nejdůležitější? Že bude prostě víkend a může být jak chce. Tohle už jsou Eláně a Znova sama dotkni. Je 14.8.

Písnička, která pořád ještě trošku voní novotou, Znova sama dotkně a Eláni na Blaníku. Já se ještě vrátím k počasí, protože hydrologové se teď spoléhají na déšť, že by mohl naplnit konečně vodní toky a přehrady. Třeba Lipno je na tom teď tak, že když jej vyfotili zhora, tak je znatelné takzvané srdce Lipna, původní meandr, který tam tvořila Vltava, který připomíná srdce. A na Slapech zase dobrovolníci a ochránci přírody zachraňovali škeble, které se ocitly na suchu a více než 500 lidí vrátilo do vody přes 70 tisíc škeblí, které by jinak uhynuly. Tak snad ten déšť pomůže, ale jinak bych to vlastně bral trošku jako dobrou zprávu, že se dá dohromady více než 500 lidí a jdou zachraňovat škeble na Slapy. A pokud vy máte nějakou dobrou zprávu, která vám v poslední době udělala radost, tak se nám s ní svěřte a může to být sebemenší prkotina, vždycky říkám. Třeba jenom pro vás. Napište nám to na 600 318 118. Vrátíme se k tomu ve šťastné hodince, tu příští hodinu, kde vám budeme na Blaníku servírovat dobronáladové písničky jako každý pátek, ale hlavně jednu z dobrých zpráv zase odměníme balíčkem z našeho e-shopu. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 7 hodin a 19 minut. Rádio.

0: Daník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Brna. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ŘSD.
2: Dálnice D1 je ve směru na Prahu na 25. kilometru na mostě Šmejkalka již průjezdná. V místě ale očekávejte menší zdržení.
1: Provoz vázne na výjezdu z Prahy směrem na Hradec Králové, kde na 8. kilometru D11 bouralo osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný den. Jsou tu další zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. V komunálních volbách si lidé vyberou své zastupitele ve městech a obcích. Přesto ale nižší volební účast souvisí podle politologa Jakuba Čapka z Univerzity Karlovy mimo jiné ze složitého volebního systému. Volit také není možné mimo trvalý pobyt. Svá řeč obžalovaný ze zapálení střechy školy ve Zlíně připustil porušení předpisů. 40-letý muž při použití hořáku nedodržel stanovený čas dohledu po ukončení prací. Při požáru vznikla škoda za skoro 15 milionů. Technické služby v Liberci posílí zimní údržbu pro vedlejší silnice ve svazích, a to hlavně v Horním Hanichově a Starém Harcově. K ušetření silnice začnou kromě drtě používat také sůl. Dynamo České Budějovice tvrdí, že v úpadku není, neuznává ani nároky věřitele, který požaduje od klubu uhrazení 241 000 korun. Dynamo uvedlo, že pohledávku vyrovnal formou reklamního plnění. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slivou.
5: Pěkný pátek, pěkný 9. říjen, zejména všem Štefanům a Sárám. Přejeme s Adelkou ze studia Rádia Blaník 3 minuty před 7:30. No a protože se dneska 9. října otevřou volební místnosti, tak několik důležitých informací pro vás budeme mít za chvilku, protože Blaník bude zase u toho. Tak dobré ráno.

0: Kouzlo bílejch čar a Věra Špinarová na Blaníku minutu po půl osmé. Dobré ráno, Radio Blaník. No a dneska se rozhoduje o tom, kdo bude mít v příštích 4 letech na starosti naše města, městečka, vesnice. V Česku totiž začínají komunální volby, někde i doplňovací volby do Senátu. Budou se vybírat noví obecní a městští zastupitelé, kteří budou rozhodovat třeba o opravách silnic, o školách, o dopravě, o veřejných prostranstvích, nebo prostě o tom, jak se vám v tom vašem městě, městečku, vesnici bude prostě žít. Tak, jak je to s těmi volbami, v kolik se otevírají volební místnosti?
1: Dnes se volební místnosti otevřou ve 2 odpoledne a můžete volit až do 22 hodin. No a potom, pokud to nestihnete, tak v sobotu 10. října se otvírají volební místnosti už v 8 ráno a k urnám můžete vyrazit do 14 hodin. Jinak může volit osoba starší 18 let a pozor, tentokrát musíte volit v obci, kde máte trvalé bydliště, takže musíte volit prostě na svém obecním úřadě.
0: Je to vcelku logické, prostě volím ve vesnici nebo ve městě, kde prostě žiju. Tentokrát je to bez voličských průkazů. Co sebou?
1: Sebou si určitě nezapomeňte občanku. No a jestli stačí elektronická nebo fyzická, tak to vám už řekne Peťa.
0: No samozřejmě jedna nebo druhá. Nejlépe obě dvě, teda pokud se chcete prokázat tou elektronickou, známe to, jak to nakonec dopadá. A pokud máte aplikaci e-doklady, tak se ji můžete při volbách prokázat stejně jako klasickou občankou. Volební komise ji prostě musí přijmout, jenom pozor, aplikaci je potřeba předem aktualizovat a v posledních 48 hodinách před volbami ji otevřít s internetovým připojením. Takže prostě ještě než tam půjdete, tak ji otevřete, ať si to prostě načte všechno potřebné, a aby se ta občanka v telefonu aktualizovala. A ještě tady mám jednu takovou perličku. O zhruba 62 tisíc zastupitelských míst se uchází přibližně 190 tisíc kandidátů. Si říkám, že má ještě vůbec kdo volit.
1: No, to jo, no.
0: Tak hodně štěstí. A hlavně běžte volit. Teď už Valdemar Matuška a Rověží na Blaníku.

0: It's my life a doktor Alban na Blaníku. Někdy stačí prostě maličkost, která člověku zvedne náladu. A když ji pošlete dál, tak zvednete náladu i někomu dalšímu. I dneska mezi 8 a 9 půjde především o vaše dobré zprávy. Pište nám, co vám udělalo radost, co vás potěšilo v poslední době, jakákoliv maličkost. Napište nám to na 600 318 18. Naše komise si nad tím zase sedne, vybere jednu dobrou zprávu a autora té dobré zprávy odměníme balíčkem z našeho e-shopu.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Teď vám přidáme ještě informace o počasí, jak moc bude tohle dobrá zpráva?
2: No, záleží asi, kdo má co rád. Dobrá zpráva je, že tady takové to typické podzimní počasí, protože teploty dnes se nepřesáhnou 15 stupňů Celsia, kromě jižní Moravy tady bude 18 stupňů, na horách pouhých 6 stupňů Celsia. Dneska také bude po ránu jasno až polojasno. Během dne se bude postupně od severozápadu zatahovat. Na jihovýchodě počítejte s oblačností až k večeru a počítejte taktéž s deštěm v Čechách, hlavně od severozápadu.
0: Tak pro houbaře a přírodu určitě dobrá zpráva. A zatímco k nám dorazilo ochlazení, jsou místa, kde je pořád léto v plném proudu a kde se můžete slušně ohřát. Třeba takové Turecko. 26 stupňů, voda má 25 a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Blue Style má v nabídce odlety na tureckou riviéru 17. a 18. října z Prahy a jedním z typů je 5-hvězdičkový hotel Laguna Beach Alia. 8 dní z All Inclusive vás vyjde na 12 990 korun za osobu. Turecko je dlouhodobě oblíbené i díky hotelům, kde all inclusive znamená opravdu bezstarostnou dovolenou, vysoký standard služeb, rozlehlé rezorty, soukromé pláže, bazény, akvaparky, bohaté bufety, pestrá nabídka restaurací a právě proto je skvělou volbou pro rodiny s dětmi, páry i všechny, kteří chtějí mít během dovolené maximální komfort. Rozhodně zkuste třeba kebab s masem, křupavými bramborami a jogurtem, čerstvé saláty s olivovým olejem, sladkou baklavu a tak dále a tak dále. A jako suvenýr se nabízí třeba místní mandarinková marmeláda. A jestli jste měli pocit, že letošní dovolená už je za vámi, last minute nabídka od Blue Style vám ještě může změnit plány. Aktuální zájezdy za super ceny najdete na bluestyle.cz v záložce last minute léto. S výběrem ale příliš neváhejte, volná místa se blížícím se odletem rychle plní.
3: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
4: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
9: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Viděl jsi to?
19: A co, jako?
18: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
19: No má bejt.
18: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
19: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
18: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
19: Radši dopí a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
20: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.

0: Tak to byli No Name a Žili a Igor Tymko, to je ten, který vám tam teď zpíval v téhleté písničce. Tady ve středu byl osobně.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A stal se Pepovým parťákem. A došlo taky na jeho vzpomínku, na jeho první návštěvu u nás na Blaníku.
3: No bolo to ešte v inom štúdiu, to si pamätám, ale vím, že bolo odjak živé jasné, že hráte v podstate najviac české a slovenské muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom česko-slovenským a slovensko-českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadejaké doby, kedy prišla vlna, že len zahraničné, potom testy, potom call-outy, čo komu vyhovuje a ten Blaník si proste ide svoje a ja si myslím, že to je tak dôležité, ako keď hráš pre nejakú firmu a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Tak ja som taký celkom lokal patriot a či je to na Slovensku, alebo ja som vždy za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom, skrze ten jazyk.
0: Tady jenom připomenu, že Igor si zaspíval taky v té naší hymně Slunce dál svítí, to je taková ta slovenská vložka, co tam je. No a celé povídání s Igorem Tymkem můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na YouTube. A tohle je Marta Kubišová, dobrodružství s Bohem Panem na Blaníku.

0: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Dopoledne budeme mít většinou jasno nebo polojasno, popoledně se přiženou mraky a večer by z nich mělo lokálně i zapršet. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 12 až 15 stupňů, ojediněle zafouká také silnější vítr. Jdeme na silnice.
1: Prodej a servis Pilhuskvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz. Blaník za volantem.
0: Hromadná nehoda 5 aut na 7. kilometru před sjezdem na Buštěhrad blokuje provoz na dálnici D7 ve směru na Prahu. Kolona má přes kilometr a dál narůstá. Zdržíte se na příjezdu do Prahy i od Berouna. Podrobnosti zjišťovala Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
2: 20 minut naberete na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Bez zdržení projedete okolo nehody na 8. kilometru dálnice D11 na Prahu.
0: Tolik dopravy. Hlavní servis, my vám přejeme šťastnou cestu bez nehod.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Česko si zvolí nové zastupitele i část Senátu. S volbami proběhnou i desítky referend. Tisíce řidičů se musí vyměnit řidičské průkazy.
3: Rádio Blaník.
4: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová.
5: Volby 2026.
4: Ve 2 odpoledne se po celé zemi otevřou tisíce volebních místností. Okrsků je pro 8 milionů voličů přes 14,5 tisíce. U 62 tisíc mandátů se pak uchází skoro 190 tisíc kandidátů. V 27 senátních obvodech budou voliči zároveň rozhodovat o třetině složení horní komory a také o tom, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice a nakolik posílí vládní strany. Na zítřek pak pro vás chystáme speciální volební zpravodajství. Na skoro 40 místech se také místní referenda. V rekordních 19 případech se budou týkat výstavby větrných elektráren. To je třeba případ Šebířova a Radenina na Táborsku, nebo Kralovic, nebo obce Žihle v Plzeňském kraji. Naopak třeba na Benešovsku se lidé v Soběhrdech vystaví k rozšíření farmaparku. Do konce letošního roku skončí platnost dalších řidičských průkazů. Vyměnit si je musí na 202 tisíce řidičů. Požádat o nový je možné také online, a to přes portál dopravy. Období, po které řidičský průkaz platný, je nyní nastaveno na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Nedostatek parkovacích míst trápí řadu českých měst. V Ústí nad Labem proto chtějí rozšířit možnosti parkování na sídlišti Severní terasa. Kolik míst tam přibude, to ví mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
6: Po dokončení úprav této části sídliště vznikne celkem 90 nových bezplatných parkovacích míst. Hotovo by mělo být během jara 2027. Práce zahrnou výstavbu nových parkovacích zálivů, zpevněných ploch pro umístění kontejnerů a úpravu napojení stávajících chodníků.
4: A součástí projektu je také úprava oplocení u základní školy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
1: Šťastná hodinka
5: na Rádiu Blaník.
7: A zadelkou otevíráme tu další ranní hodinu, ve které nás čekají dobronáladové písničky a vaše dobré zprávy. Tak nám pište, co vás potěšilo. 6300 18 18, to je to číslo, protože po půl deváté zase někoho z vás odměníme. Teď je 8.

0: Falling Slowly, Glen Hansard a Markéta Jirglová. Šťastná hodinka na Rádiu Blaník. No a dostáváme se k těm vašim dobrým zprávám, ale nejdříve něco, co udělalo radost. Adelce, co ti udělalo radost v poslední době?
1: Tak můžu říct to, že jsem se v klidu vdala.
0: Úspěšně. Jo, bylo to v celku v klidu, já byl u toho, ano.
1: Takže to bych řekla, že byla asi taková největší věc.
0: Nikdo se tam nepopral.
1: Ne, nikdo se nepopral, bylo to krásné, počasí vyšlo nádherně. No a mě dělá poslední dobou radost i to podzimní počasí. Já jsem si včera dala první takovou pořádnou polévku a to mi udělalo hezky na duši.
0: Když vývar bych mohl udělat ještě o víkendu. Já budu dělat ty brinzové halušky, že bych tomu udělal víkend. Vývar, mě potěšilo nejvíce to, že je přede mnou úplně normální víkend, kdy nikam nemusím. Já budu prostě celý víkend doma a můžu si dělat, co chci, ale pravděpodobně budu stříhat obytňák, protože už si musím konečně pohnout. Tak, ale teď už k těm dobrým zprávám našich posluchačů.
1: Napsal nám třeba Jiří, dnes ráno mě strašně moc potěšilo, že se můj pejsek uzdravil, už je to zase moje čivava.
0: Děkujeme za zprávu.
1: Potom přidám SMSku od Lídy, měla jsem radost, když jsem upekla štrůdl z darů, co dal podzim, takže jablečný. S rozinkami.
0: Je, super, já mám rád rozinky. My jsme se tady před chvílí s Adel trošku pohádali, proto jsem ti řekl Adélo na začátku hodiny, protože Adel nemá ráda rozinky a stojí si za tím, že štrúdl by měl být bez rozinek.
1: Je to tak.
0: Já si stojím za to, za tím, že každý štrúdl by měl mít rozinky.
1: A já si myslím, že víc rozinek pro tebe, Peťo.
0: A nebo tak. Ještě tam máš něco?
1: Ještě tady mám jednu anonymní SMSku. Mě potěšil vnuk, kterému jsou 2 roky a 8 měsíců. Nesli jsme tříděný odpad a on řekl, já to vytřídím a stalo se.
0: Výborně, šikula, šikula. A do Vánočky taky patří rozinky. 603 118 118, pište nám dobré zprávy. Michal David a třetí galaxie, teď na Blaníku, za chvíli počasí.

0: Páteční šťastné hodince na Blaníku Michal David a třetí galaxie.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Je-li déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší na úrodu, říkají pranosteky, které se pojí k dnešnímu dni. Jak to bude ve skutečnosti?
2: No pravděpodobně ta mokrá zima bude, protože dnes nás čeká déšť, hlavně tedy k večeru a bude postupovat od severozápadu, takže pravděpodobně na jihovýchod dojde až k večeru. To stejné platí o oblačnosti. Teď po ránu ještě jasno až polojasno a ta oblačnost se bude šířit během dne také od severozápadu. Jinak teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, 11 až 15, na jižní Moravě až 18 a na horách okolo 6.
0: No a nezávisle na tom, že pranostiky pro dnešek mluví o Divišovi, tak svátek mají dneska Štefanové a Sáry. Tak přejeme všechno nejlepší. Tohle už je Miley Cyrus a End of the World. Na Blaníkově šťastné hodince za 3 minuty bude 8:45.

0: Aj, tak jsme stále frajeři a Petr Nať na Blaníku, vy jste taky frajeři, protože nám posíláte své dobré zprávy a dělíte se s ostatními a ostatním děláte dobrou náladu. Jako třeba jakými zprávami, Adel?
1: No hlavně se nám tady teda rozjela diskuze o rozinkách.
0: Já to tušil.
1: A to udělalo radost mě, protože tady je spousta lidí, kteří taky nemají rádi rozinky. Napsala nám třeba Lenka: Adélko, také je nemám ráda, ale objevila jsem zlaté a ty nejsou v pečivu vidět, ale stejně jich tam dám jen málo, má je bohužel rád manžel.
0: No jo, ale když nejsou vidět, to znamená, že když je nemáš ráda, tak si do nich ještě přesto kousneš, že jo? Když je vidíš, tak je aspoň vydloubneš.
1: Tak třeba ani nejsou moc cítit v tom pečivu, ale jsou tam, takže manžel je spokojený.
0: Já mám na to teorii. Já mám totiž pocit, že ženy obecně nemají rádi rozinky a muži obecně mají rádi rozinky.
1: To je zajímavá teorie, tak uvidíme.
0: Protože moje žena taky nesnáší rozinky a slyšel jsem ještě o několika dalších ženách, které prostě nesnáší rozinky. A nechtějí to těm manželům do toho pečiva dávat.
1: Mně můj manžel tvrdil, že nemá rád rozinky, takže jsem žila v tom, že jsme na tom stejně a pak si to po dvou letech rozmyslel.
0: No, tě balil, no.
1: Potom nám napsala Jiřina, ta na to taky trošku navázala, ale napsala k tomu: mě potěšilo, že se dohadujete pouze kvůli rozinkám ve štrůdlu a to je pohoda. Mě dělá radost, když se lidé nehádají a řeší jen drobnosti. Jinak za mě štrůdl bez rozinek a s ořechy a půjdu ho asi dnes upéct.
0: Výborně, pošlete, my se nehádáme, my si prostě jenom argumentujeme.
1: Přesně tak.
0: Ještě něco tam máš?
1: Potom přidám ještě jednu SMSku. Ahoj Blaníčku, mě moc potěšilo, že jsem u vás vyhrála poukaz na kávu.
0: No to by mě taky potěšilo, ale já nemůžu. No za chvíli to rozsekneme, někoho z vás odměníme, předložíme vaše dobré zprávy naší komisi, obuduje to a někomu z vás zavoláme. A za chvilku taky krátké zprávy, teď je 8.20.

0: písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne
1: od 13 do 16 u nás na Blaníku.

soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen

Ptáčka žel a ve tešníku tucty her. Miláčka žel a ve tešníku. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet

píseň, strašný klam, bezlstnou pravdu, řek si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že někdo

0: Baník za volantem.
1: 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Hromadná nehoda 5 aut na 7. kilometru D7 před sjezdem na Buštěhrad blokuje provoz ve směru do Prahy. Kolona má skoro 2 kilometry a dál narůstá. Provoz zpomaluje na výjezdu z metropole směrem na Hradec Králové, kde na 8. kilometru D11 havarovalo osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný pátek. Teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Voliči by si měli před nadcházejícími volbami aktualizovat e-doklady. Digitální a informační agentura také upozorňuje na to, aby se lidé překontrolovali, zda si pamatují PIN. Volební lístky budou k dostání také ve volebních místnostech. Hromadná nehoda 5 aut zablokovala D7 ve směru na Prahu. Ke střetu došlo ráno na 7. kilometru a neprůjezdný byl levý jízdní pruh. Na podzim může na jihu Moravy přibývat případů klíšťové encefalitidy. Dosud jejich v regionu zaznamenali 32, což je méně než v předchozích letech. A to díky horkému a suchému létu. Klíšťatům ale svědčí nastupující vlhko. Už dnes se dozvíme jméno nositele letošní ceny za mír. Veřejnosti zřejmě neočekávanější ocenění Nobelovy ceny nemá jasného favorita. Zájem navíc zvyšuje americký prezident Trump, který si podle svých slov by si cenu zasloužil. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: Šťastná hodinka
4: na Rádiu Blaník.
5: Tak kromě toho, že se v naší SMS bráně strhla rozinková bitva, tak se ještě tady u nás ve studiu strhla taková bitva, jestli je správně rozinky anebo hrozinky, protože Monika před chvílí přišla s hrozinkami. Obojí je správně, takže tě můžu uklidnit. Rozinky, to je původní a starší tvar, který do češtiny pronikl z němčiny rozin a francouzštiny raisin. V češtině je mnohem frekventovanější a používá se asi 10x častěji než hrozinky. Ale ani hrozinky nejsou špatně.
3: Tak, já mám ráda hrozno, tak proto i hrozinky.
5: Hrozinky. Tak teď můžeš odkráčet do redakce, dát si tam hrozno a připravit další zprávy a my se za chvíli podíváme už na tu dobrou zprávu. Vaši dobrou zprávu. Za minutu bude 8:30.

0: na očích brýle, Karel Zich, na Blaníku 8:30. A jdeme na tu vaši dobrou zprávu, kterou dneska odměníme.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
3: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník Petr a Adel. Je tam Andrea?
3: Ano.
0: Andreo, vy jste nám posílala SMSku, že jo?
3: Jo.
0: Jo, jo. Co ty houby? Byly dobrý?
3: Jo, jsou dobrý.
0: Jsou dobrý. My jsme vás trošku překvapili, že jo?
3: No.
0: Adel, prosím tě, přečti, co bylo v té SMSce.
4: Co mě potěšilo, že předevčírem jsme našli pár hub, udělala jsem obalovaný houbový řízek a mužský mu bramboračku. To nám napsala Andrea.
0: A vy jste potěšila naši komisi, protože místo rozinek tam byly tentokrát houby. A strašně nás potěšilo, že jste to přežili a že vám to chutnalo. A vybrali jsme vás jako dobrou zprávu dne. Takže Andreo, posíláme vám balíček z našeho e-shopu, užijte si ho ve zdraví a jestli vyrazíte na houby, tak hodně štěstí ještě.
3: Jo, jo.
0: Zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
3: Naschle.
0: Tak jste to slyšeli, bramboračka to dneska vyhrála.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím

naší města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Without you a YouTube na Blaníku, když jsme u těch dobrých zpráv, které člověka potěšili v poslední době, tak mě třeba strašně potěšilo to, že mý oblíbení YouTube letos na podzim po dlouhé době vydají novou desku. A jdeme na počasí.
1: Dnes nás čeká takový podzimnější den, než byly ty předchozí teploty, spadnou zhruba o 10 stupňů, bude v maximech 15, na jižní Moravě bude teplej, tady až 18 stupňů a na horách nepočítejte s více než 6 stupni Celsia. Jinak po ránu teď ještě může být jasno až polojasno, ale už teď postupuje od severozápadu oblačnost a jenom jí bude přibývat. Na jihovýchod dorazí až k večeru a v Čechách počítejte taktéž od severozápadu s deštěm, takže deštníky dnes s sebou.
0: Já si teď připadám jako na těch horách, protože jsme otevřeli okno a mám pocit, že je tady takových 6 stupňů.
1: No, ono je teďka venku 8 aktuálně v Praze.
0: No, takže je tady 8 stupňů, dobře. Za chvíli tajemný rok, to nás zahřeje a malá nápověda předem už za pár minut. Za 3 minuty bude 8:45.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: to bylo chytrý koupitelku v Datártu.
1: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
0: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Láska, ta nebezpečná věc a Petr Muk na Blaníku a za pár minut už odstartujeme poslední hledání tajemného roku v tomto týdnu.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tentokrát se přeneseme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět seriál, ke kterému neodmyslitelně patří tahle písnička. A já zůstanu jenom u té předehry. A více po deváté. Teď ještě Petra Zámečníková, Jiří Strnad. A lítáme v tom.

0: Petra Zámečníková, Jiří Strnada, lítáme v tom na konci dnešní šťastné hodinky na Blaníku. A koho uslyšíte v tajemném roce? Třeba Hanku Zagorovou. Novinku měl tehdy i Víťa Vávra. A taky Václav Neckář. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.54. Radio Blaník.
1: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.

0: Hasiči po 24 hodinách si poradili se zaseklým kamionem. V Brně finišuje strojírenský veletrh. Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Už za 5 hodin se v Česku otevřou volební místnosti. Na 8 milionů voličů dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo v dalších dnech povede jejich město anebo obec. Současně proběhne taky první kolo voleb do 1/3 Senátu a více zajímavostí zjišťovala naše reportérka Sára Dvořáková.
2: Hezké dopoledne. Ohlasy zabojuje lehce přes 190 tisíc kandidátů, což je o 5 tisíc méně než ve volbách před 4 lety. Jejich průměrný věk je 48 let. Je ovšem vidět, že politika láká i mladé. 18-letých jde totiž do voleb přes 600. Naopak nejstaršímu kandidátovi je 99 let. Co se týká výběru, tak nejpestřejší budou mít voliči tradičně v Praze. O budoucnosti hlavního města chce rozhodovat 1060 kandidátů. Pro Rádio Blaník Sára Dvořáková.
0: Já ještě doplním, že volby budeme sledovat na Rádiu Blaník taky zítra ve volebním speciálu a sčítání hlasů nebude tentokrát tak rychlé a jednoduché jako v parlamentních volbách. Za 92% obětí nehod zaviněných řidiči mohly běžné chyby. Za 3/4 zemřelo 290 lidí, 268 jich zahynulo kvůli nepřiměřené rychlosti, jízdě v protisměru, nepozornosti anebo nedodržení bezpečného rozestupu. Zbývajících 22 pak kvůli agresivní jízdě. Za září zemřelo podle policie na českých silnicích 49 lidí. Vrtnou soupravu zaseklou pod mostem v Praze už se podařilo odvést. Hasiči vyprostili krátce po půlnoci a to pomocí několika speciálních tanků. Museli také odstranit část stropu železničního mostu ve Vídeňské ulici. Aktuálně probíhá čištění silnice od technických kapalin a sorbentu. Už dnes skončí 67. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Brněnské výstaviště tak po 4 dnech opustí skoro 1400 vystavovatelů. Od úterý zamířili na nejvýznamnější průmyslový veletrh v Česku desítky tisíc návštěvníků. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď pokračuje Petr Slíva.
3: Tajemný rok a Petr Slíva
4: na Rádiu Blaník.
5: No tak se pustíme do toho posledního hledání tajemného roku. V tomto týdnu jde opět o vaše tipy, o vaše vzpomínky, o písničky z jednoho roku a slovní nápovědy a společně si to prostě užijeme. Takže volat můžete i dnes na 800 109 109, psát na 600 318 118, můžete využít i komentáře na našem Facebooku a pustíme se do toho, protože tajemný rok právě začíná.
3: Tajemný rok.
4: Radio Blaník.

0: What you are proposing? Status quo.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před chvílí perný den Hanky Zagorové. První dvě hudební nápovědy k dnešnímu tajemnému roku máme za sebou a jdeme na první tipy.
2: Píše nám tady třeba Hanka, ta typuje rok 1981 a napsala to je rok mého narození.
0: Děkujeme, gratulujeme dodatečně.
2: Z Bíliny nám napsala Jitka, dobrý den, podle znělky ze seriálu typuji, že je to rok 1980, bylo mi 5 let a pamatuju si, že jsem dostala horečku kyčelních kloubů a přestala jsem chodit, takže jsem se nějakou dobu ještě vozila v kočárku.
0: Horečka kyčelních kloubů?
2: No to muselo být strašné.
0: Diagnozu jsem ještě neslyšel, no. Ale strašné to, zní to strašně, takže to muselo být strašné.
2: Potom přidám Petru ze Sázavy, ta přidává čárku k roku 81. Napsala k tomu, to jsem sledovala jako dítě, bylo mi 8 let, takže to byla základní škola.
0: Díky, díky. No tak jdeme na to první nápovědu slovní. Já jsem vám pustil vlastně předehru k jedné písničce, která je bytostně spjatá s jedním seriálem. Tak já vám dám z té písničky větší kousek.
3: Znáš nebe bez mraků? A mraky zase bez nebe. Stříbrnou vodu řek i
0: zázraky jménem les. Ano, přátelé Zeleného údolí, tenhle ten seriál jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce.
4: Doma ti to neprošlo, co?
5: Já jsem myslel, pane Horina, že by Haluška mohla...
4: Že by mohla zůstat tady u mě. Víš? No, uvidíme. Pojď.
0: Bez Haluška, Hajný, Horina.
6: Pavel Koutný.
7: Bořek Vícha. S klíčkou mi Horina jenom tak říká. Jsem zeměměřič, víš? Už rok tu pracujem.
4: Nepotkal jsi tu Daňka?
7: Co by tady dělal Daněk?
4: Utekl z obory. Našli jsme s Pavlíkem v lese z hos.
7: No, já neviděl jsem ho.
4: A co ty? Lovče bez zbraní. Nějaký úlovek máš?
7: Jasně, mám. Souboj muflonu i tomu flonče. Budou obrázky.
0: Malý Pavlík ještě. Tak co, kdy jste poprvé mohli vidět přátele Zeleného údolí? Napište nám to na 600 318 118, nebo zavolejte rovnou, popovídáme si o tom na 800 109 109. A tady je další písnička z tajemného roku. Tento duet vznikl v roce tajemném. Mekyš Birka, Marika Gombitová a v Slepých uličkách.

0: Upside Down a Diana Ross na Blaníku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: V tajemném roce, ve kterém jsme si už před chvílí připomněli seriál Přátelé zeleného údolí, který měl premiéru v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, já tipuju rok 1980. Zdraví vás, Mary.
0: Mary, a co jste dělala v roce 1980?
2: No, já jsem se v té době starala o maminku, která byla o klinické smrti, vyběhávala jsem si byt a povedlo se to pak.
0: Náročný
2: rok. Dalo to hroznou práci.
0: Věřím tomu. Mary, moc vám děkujeme, krásný den, naslyšenou.
2: Vám taky, naslyšenou.
0: Pojďme na SMSky.
3: Přidám tip na rok 1980 podle Přátel ze zeleného údolí, tak to typuje Dáša a Petr ze Štětí.
0: A děkujeme.
3: Dobrý den, zdravím všechny. Dnes tipujeme rok 1981. V tomto roce jsem šel do první třídy, to nám napsal Milan z Prahy.
0: Děkujeme, Milane.
3: A potom přidáme tip na rok 1980, který tipuje Jana z Plzně.
0: Díky, Jano. Takže Přátelé zeleného údolí, první slovní nápověda. Já jsem se díky Hajnému Horinovi chtěl stát Hajným.
3: Mm-hmm.
0: Tak pracuji v rádiu, těsně vedle. A co vy? Jaké máte vzpomínky na tajemný rok? Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118 a tohle už je Vítě Vávra a dívka Gloria.

0: Víťa Vávra, další hudební vzpomínka na tajemný rok, dívka Gloria.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Jednou ze vzpomínek na tajemný rok je i seriál Přátelé zeleného údolí, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce, a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťo, tady Libor z Náklaďáku.
0: Ahoj Libore, je to tvé?
3: Já myslím, že je to rok 1980.
0: No, udělám u toho čárku, ale ještě nepotvrdím ani nevyvrátím. Co jsi dělal v tom roce?
3: To jsem měl operaci rozštěpu patra.
0: Ježišmarja. Dobře to dopadlo?
3: No, dobře, mluvím dobře, všechno. A nemám rád rozinky.
0: A nemáš rád rozinky, dobře. Takže to je takový nikdy nekončící příběh, dnešní raní je rozinky. Nicméně si naboural moji teorii o tom, že muži mají rádi rozinky a ženy ne.
3: Ale
0: moc ti děkuju, měj se krásně, ahoj. Tak a Adélka čte SMSky.
4: Napsala nám třeba Liduš z Prahy, dobrý den, byl to rok 1981. Ten rok jsem ukončila povinnou školní docházku a nastupovala na střední školu.
0: Díky.
4: Přidám tip na rok 1980 a napsala to Jiřina z Hlinska. Byl mi pouze rok, narodila se moje ctihodná, nedotknutelná, všeznalá sestra a také si pamatuju na seriál Přátelé zeleného údolí.
0: Děkujeme.
4: A potom přidám ještě jednu čárku k roku 81, poslala jí Lina a napsala k tomu taneční učňák a první lásky.
0: Díky, díky. A ať už máte rádi rozinky nebo ne, tak nám napište na 600 318 118 nebo do komentářů na Facebooku, nebo rovnou brnkněte na 800 109 109 a svěřte se nám se svým tipem a klidně můžete přidat i to, jestli máte nebo nemáte rádi rozinky. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
9: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
8: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
14: Komín musí mít pořádný tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jsme 2G Lipov, největší český výrobce kvalitních polštářů, přikrývek a bytových doplňků. Garantujeme kvalitu zdravého spánku, která vás nesklame. 2GLipov.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Když potřebujete brýle, tak
7: Pop Optik.
6: Když kontaktní čočky, tak
7: Pop Optik.
6: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
7: Pop Optik.
6: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
7: Pop Optik.
6: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
8: Máte doma malé fanoušky kouzelné školky? V sobotu 10. října od 3 hodin odpoledne přijede do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany oblíbená Lucka Černíková z kouzelné školky. Čeká vás veselé pásmo písniček, tancování a zábavy pro nejmenší. Vstupenky kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: No, nedávno nás tahle ta legendární country zpěvačka opustila. Dolly Parton na 9 to 5.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A další hitovka z tajemného roku. Zatímco Hanka Zagorová v tajemném roce naspívala svůj Prný den, Meky Žbírka s Marikou Gombitovou vydali duet V slepých uličkách a Víťa Vávra zpíval Dívku Gloria. A taky jsme si připomněli seriál Přátelé zeleného údolí, který jste poprvé mohli vidět taky v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo tam?
3: Já bych tipoval rok 1980.
0: 80? A s kým mluvím, jenom křestní jméno?
3: Pavel Novák.
0: Tak Pavle, odkud voláte?
3: Prčice, co vám přinicu
0: říká. Říká, a v 80. když se takhle blbě zeptám, jste byl taky v Prčicích?
3: Jo, jo.
0: Jo. A máte nějaké vzpomínky speciální na ten rok?
3: No tak, ty Přátelé zeleného údolí jsem sledoval, když jsem byl 8 let.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky nashledanou.
0: Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Alena, ta typuje rok 1982 a napsala k tomu, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: 82. ten tady ještě nemám, díky.
4: Potom přidám tip na rok 1980, poslala nám ho Eva ze Šebetova, typuje to podle hezkých písniček a seriálu a napsala, v tomto roce jsem chodila na učiliště, ráda vás poslouchám.
0: Je, děkujeme.
4: No a typovat můžete tradičně i na našem Facebooku, takže já mrknu ještě tady do komentářů. Typuje tady třeba Iveta rok 1981 a napsala k tomu, to jsem ještě 3 roky nebyla na světě.
0: Nicméně děkujeme za tip. No a další slovní nápověda, tentokrát filmová, ne seriálová. 1. května tajemného roku má premiéru krásný film režiséra Karla Kacheni, do kterého obsadil Vladimíra Menšíka, Lukáše Vaculíka, taky Jana Hrušínského, Zlatu Adamovskou a tak dále a tak dále. Ten film se jmenuje Láska mezi kapkami deště.
5: Čím to je, že jsem takový pechfogl, to mě teda vysvětlí, chlapče. Že všechno, co vezmu do ruky, se tak nějak zašmodrchá. Přece to, že se občas naliju, neznamená, že jsem špatný člověk, nebo jo?
0: Láska mezi kapkami deště, film Karla Kacheni a premiéra v tajemném roce.
6: Můžete sem chodit, když se vám zachce. Akorát je hroznů, se nesmíte ani dotknout.
0: A Rudolf Hrušínský, na něho bych málem zapomněl, si tam taky zahrál. Tak to byla další nápověda. A co vy?
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 108.

0: Side is High zpívali Blondie v Tajemném roce a zpívali to tehdy poprvé. Nebo jejich fanoušci to mohli slyšet poprvé, protože právě v Tajemném roce vyšel singl s touhletou písničkou. A co jsme si dneska připomněli už v Tajemném roce? No, připomněli jsme si třeba seriál Přátelé zeleného údolí, taky film Láska mezi kapkami deště, režiséra Karla Kacheni, a jednu nápovědu přihodím ještě za chvilku, ale teď zase dostáváte slovo vy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, Vlastino, Pavlouček Kutka, zdravím vás, Petře, i celý Blaník.
0: Děkujeme.
1: I Adélku. Typu rok 1980.
0: Ano.
1: Podle Přátelé zelenou údolí i podle písničky od Vítězava Vávry, tu jsem měl na desce, tu jsem si ten rok kupoval, tu desku, píčko.
0: Dívka Gloria, jasně.
1: Ano. A takovou kuriozitu. Pak později se natáčelo na Šumavě s Tomášem Holým, ty pozdější skálou za Trnkovým keřem a tak dále. A původně chtěli obsadit režisér i scenarista právě toho otce.
0: Toho Pavlíka to, Malého.
1: Ne. To Hejnýho.
0: Jo, Vladomilera.
1: Vladomilera, a on je zák nešel, nemohl nějak, tak prostě tak pak náš dali toho Valu.
0: Jasně, moc vám děkuju. Krásná vzpomínka, mějte se, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Jana, milé rádio Blaník, typuji rok 1979 podle nápovědy z filmu. V tomto roce jsem vyšla základní školu, přeji vám hezký den.
0: Vám taky, děkujeme.
2: Potom přidám tip od Radka z Vysočiny, krásný den, já typuji rok 1981, to jsem byla v první třídě a seriál Přátelé zeleného údolí se mi moc líbil a dodnes se na něj ráda podívám.
0: Díky.
2: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1979 nebo 1980, to typuje Alena a napsala k tomu, to se mi narodil syn.
0: Tak dělám půl čárky u každého. A pojďme na poslední slovní nápovědu. Mám pro vás čtyři jména. Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil a Jan Kodeš. To je tým, který v Tajemném roce vyhrál Davis Cup.
3: Když Ivan porazil Vilase, tak jsme začali přemýšlet o tom, že by se Davis Cup dal vyhrát, i když jsme věděli, že prostě čtyřhra zase je klíčová, ale stejně přeci jenom v duchu jsme věřili tomu, že ta čtyřhra jejich není tak dobrá, že by se nedala porazit. No a prostě ve čtyřhře kluci prostě hráli dobře a naprosto nebylo o výsledku nějak pochyb, že by mohli prohrát, že vedli od prvního gemu a furt je metli, prostě je vymetli. Klerk byl nervózní v tom zápase, no a vyhrálo se 2-1, no a Ivan Klerk, to byla formalita v podstatě.
0: No a pro tehdejší Československo to byl historicky první triumf v této prestižní soutěži a to byla poslední nápověda. A vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
7: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
14: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
16: U nás byl rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
20: Chceš válku? Tak tady máš válku.
19: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
21: Všude kolem jsou žraloci.
19: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
22: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
23: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
24: Skonto nábytek.
25: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
26: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
27: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
28: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
29: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
28: Dnes musíte vybrat.
29: Mám tady pro vás předvýběr.
28: Rozšíříme
29: výběr. Dvojnásobíme investice.
28: Přijmete
29: to riziko?
28: Ale je to na
30: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
31: Pohodové České rádio.
32: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník. Snad

0: Tak to byl poslední kovboj Michala Tučného a zároveň poslední písnička v dnešním tajemném roce, podle které jste mohli ten tajemný rok ještě hádat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle jsou ty poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Blaníčko. Zdraví Jarka Souval. Tipuju si rok tajemný 1980.
0: 80.
3: A dala bych jednu takovou malou připomínku.
0: No.
3: Byla to předposlední Spartakiáda a byla olympiáda v roce v Moskvě.
0: Máte pocit? No, tak doufejme, že jsme ve správném
3: roce. Nemám pocit, to je jistota. Já jsem na té olympiádě, na to jsem se koukala na televizi a na Spartakiádě jsem přečila na Strahově.
0: A máte pocit, že je to ve stejném roce jako ostatní nápovědy a ostatní písničky? Takhle.
3: 1980.
0: Píšu si, moc děkujeme za ty.
3: 80. rok.
0: Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Přeju krásný den, naschledanou.
0: Děkujeme a pojďme na SMSky.
4: Máme tady jeden anonymní tip na rok 1981 a je tady k tomu jenom poznámka, to se narodila moje láska.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip od Věry z Příbramy, ta přidává čárku k roku 1980 a napsala, v létě jsem se seznámila s manželem, oba moc rádi Rozinky i Rádio Blaník.
0: Krásné, jak se nám ty rozinky jako nit víceméně protkaly do celého tajemného roku.
4: Je to tak, je to téma, které vyvolává emoce. Potom přidám ještě jeden tip na rok 1981, posílá nám ho Radka a napsala k tomu, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Děkujeme, Bez rozinek
4: tentokrát.
0: No, děkujeme za všechny vaše tipy, za všechny vaše vzpomínky, za všechny vaše rozinky, pojďme si to zhrnout. Přátelé Zeleného údolí mají premiéru v tajemném roce, stejně jako film Karla Kachyně Láska mezi kapkami deště. A vyhráli jsme Davis Cup, nebo my jsme nevyhráli Davis Cup, ale Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složila, Jan Kodeš. A pokud jste typovali rok
1: 1980,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: No a my se pro tuto chvíli s Adel loučíme, my se ještě teda uslyšíme u Zlatých českých ručiček a večer u České desítky a společně všichni zase v pondělí v 6 ráno tady v Dobrém ránu. A za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj.

0: Mám dojem, že ho málo kdo zná, ale je to strašná škoda. Leo Sayer, toho si najděte, přátelé, na YouTube. To je prostě borec. No a uzavírá nám tajemný rok pro tento týden. Péťa právě opustil budovu, přátelé. Začíná dopolední vysílání Blaníku a Brontosauři budou v následující hodině hrát Stánky. Hezky česky zaspívá i Iveta Bartošová. Může se zdát nekonečná tahle píseň, co v srdci mám, křivým... A když jsme u té písně, tak si dáme taky Krištofa Do nebe se propadám. A tak dávám sásku na tvoji lásku. Hezky česky vám hrajeme už 27 let a budeme pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 3,5 minuty už bude 10. Rádio
1: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dnes budeme mít většinou jasno nebo polojasno, popoledni čekejte oblačno a k večeru lokálně zataženo a slabé přehánky. Nejvyšší teploty nám vyšplhají mezi 12 až 15 stupňů. Zítra bude počasí podobné. Teď se vydáme na cesty.
2: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
1: Blaník za volantem.
3: Zdržíte se na D5 před Prahou i na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ředitelství silnic.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: V desítkách obcí proběhnou i referenda. Přibývá lidí s duševními problémy. Na pražském letišti budou řešit stávkovou pohotovost.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2026.
2: Společně s komunálními a senátními volbami se konají i desítky místních referend. Bude jich 37 a 19 z nich se bude týkat větrných elektráren v obcích. Zatímco mezi lety 2006 a 2022 se v Česku konalo v průměru 1 až 2 referenda ročně, letos má počet hlasování o této otázce překonat 100. V dalších se pak můžou místní vyjádřit většinou k různým stavbám, třeba k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu a nebo třeba bytových domů. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, to ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů. Zájem o tento příspěvek neustále roste. Požádalo o něj už téměř 100 000 lidí, mezi které VZP rozdělila zhruba 300 milionů korun. Do programu jsou dnes zapojeny už stovky terapeutů, kteří nabízí sezení dětem i dospělým.
2: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli zjištěním z kontrol. Týkalo se to zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. Krok avizovalo už minulý týden. Podle mluvčí pojišťovny se kontroly týkaly období před nástupem současného vedení, které přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. Odbory na pražském letišti se sejdou ke stávkové pohotovosti. Řešit budou její možné ukončení. Předseda první základní odborové organizace letiště Marek Sedlák se ohradil proti vyjádření další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily v červenci kvůli výběru nového šéfa letiště Radomíra Lašáka. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
4: Už je tady, děkujeme.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Tak, 10. hodina odbyla, přátelé, dneska je den velkého juchu, já jsem se těšil na pátek, tenhle týden vám řeknu. Doufám, že vy taky, že jsme na jedné vlně. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky, zahrajeme si víc nebo míň, počkejte si na heslo, i když já myslím, že dneska je heslo jasné. A za chvilku už je tady Samira, proč se říká, co se říká na Blaníku.

0: Robin Gibb a Juliet na vlnách Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A Julie, jak se říká, už je v čudu, teď tí vystřídala Samča. Co to je vlastně ten čud?
3: Když je něco v čudu, je to prostě pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl, nebo je nějaká příležitost definitivně zmařená. A kde je ten čud? A dá se z něj případně něco dostat zpátky? Nejspíš žádný čud jako místo vůbec neexistuje. Slovník vysvětluje to čudu, něco jako podobu slova čoudu. A čoud je jednoduše kouř nebo dým a tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje ale ještě druhá, méně jistá teorie. Staré slovanské čudo znamenalo něco jako div, zázrak nebo kouzlo. Teoreticky by tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo odčarováno a zmizelo to pryč. No a máme tu ještě jednu skvělou historku na závěr. Údajně existovalo Českomoravské úvěrové družstvo, tedy ČUD, ČUD. Jeho majitel měl utéct z penězi klientů do Ameriky a lidé si pak říkali, že jejich peníze jsou v čudu. Příběh ale pochází z jedné humoristické knihy, takže škoda, ale tohle je bohužel vymyšlené.
0: No, to nevadí, Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Ale proč se říká, co se říká?
0: A my si zahrajeme mandolínu. Ale Adam Ďurica na vlnách Rádia Blaník. Už je pátek 10.10 a já vám přeju krásné dopoledne s Blaníkem.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Krištof, do nebe se propadám, tak si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak, dneska se to kafe hodí, řekl bych, z celého týdne úplně nejvíc. Přátelé, mám pro vás poslední poukaz na nákup za 3000 na webu kávoj.cz. Hrajeme s Coffee Limit, což je česká pražírna z Posázaví. Dělá skvělou kávu, silnou, někdy trošku ovocnou, no prostě umějí úplně všechno. A máme pro vás ten voucher na nákup právě na kávoj.cz. Přátelé, pokud ho chcete získat, tak prosím pište přihlašovací SMS-ku na číslo 603 118 118. Napište, kdo jste, odkud jste a potom heslo. A heslo dneska je úplně jasné. Heslo je juchu. Já tak koukám tady do těch SMSek a spousta z vás už je na to zvyklá, že v pátek máme prostě toto heslo. Ale víte co, zase příště buďte ve střehu, protože třeba to při pátku změním, jo? Není to žádná stálice, ale dneska necháme juchu. Tak potom prosím zvedejte telefony, protože dvěma z vás zavolám a vy se přímo v éteru utkáte o ten poukaz. Držím palce. Do té doby, než budeme hrát, tak Marek Ztracený, taky Simon a Garfunkel a taky Tereska Kernlová. Poslouchá Blaník.

0: Nechce to vzdát Tereska Kernlová. Uvidíme, co naši dnešní soutěžící řekněme.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Že to vzdají nebo že to nevzdají, jak už víte, tak mám pro vás poslední voucher na 3000 korun na web kávuj.cz. Hrajeme s Coffee Limitem, což je česká pražírna z Posázaví. My do Posázaví moc zdravíme a já v tuhle chvíli zdravím do Šlapanic u Brna pana Radka. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny Blaníky.
0: Jo, Radku, jak pak se dneska máte? Pátek té juchu, co?
3: Pátek ještě a do největšího juchu mě zbývají ještě nějaký 3 hodiny.
0: Jo, jo, prosím vás, Radku, máte rád kafe?
3: Určitě.
0: Jo, takže to byste si užil tu výhru, je mi to jasný. No dneska to bude...
3: Snad u profesionálního řidiče ani jinak nejde.
0: Jo, tak to jo. Máme dneska takové jako derby mezi, řekněme, Brnem a Prahou, protože teď jsem se dovolal do Prahy paní Marii. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dovolal jsem se do Libuše, že jo?
4: Ano, na Libuš.
0: Na Libuš, jak se říká, na Libuš. Říká se na Mělník, na Kladno a na Libuš.
4: Jo, jo.
0: Tak, Marie, vy máte taky ráda kávu?
4: No určitě, a manžel ještě víc.
0: No Ježíš Maria. A máte radši hořkou nebo kyselou?
4: Já hořkou.
0: Já taky mám radši hořkou.
4: Mám neslazenou.
0: To mají na Letný rádi, no. Tu kyselou, prej jsem slyšel. No, tak uvidím.
4: Nevím, tam jsem taky bydlela, nevím.
0: Teda. Ne, tam jste taky měla ráda hořkou. Tam asi ještě nefrčelo tehdy. Tak přátelé, jdeme na to. Radku, poslouchejte pozorně naší otázku, jo?
3: Ano.
0: Kolik druhů kapslové kávy vhodné pro nespresové kávovary má aktuálně Coffee Limit na e-shopu kávuj.cz v nabídce? Kolik?
3: 12.
0: 12 říkáte, ano?
3: Ano.
0: Dobře, víc nebo míň, Marie?
4: Ještě vůbec nevím.
0: Já myslím, že Radek taky neví. Povídejte, víc
3: nevím. Nevím,
4: ale řeknu míň.
0: Říkáte míň.
4: No. Ale to víc, že jo.
0: No.
4: Já jsem si to vyskvala.
0: No, Marie, vyhráváte.
4: Fakt jo.
0: No, ono jich je 5.
4: Ježiš.
0: No, ale to já bych taky řekl víc, vidíte. Tak bychom oba vyhráli. Teda takhle, já bych prohrál, a vy byste...
4: Abyste
0: vyhrál. No.
3: Radku, gratulujeme vítězce.
0: No, gratulujeme, Radku, to je od vás hezké a sportovní. Já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
3: Jo, děkuju.
0: Tak jo, a šťastnou cestu, nashledanou.
3: Naschle.
0: Tak, Maruško, vy mi prosím vás zůstaňte na telefonu, od vás ještě nemám e-mail, jo?
4: No já nemám e-mail.
0: No ale...
4: Já jsem, no.
3: To máme rádi rozinky.
0: Což je, rozinky?
4: Máme rozinky, no, podle rána.
0: Jo. Marie, ten voucher, no. Ten se posílá mailem, to musíme nějak vyřešit. Tak vydržte na telefonu, jo?
4: Jasně.
0: Dobře, tak zatím na oko nashledanou.
4: Ano, nashle.
0: Tak Maruška z Libuše vyhrála ten náš poslední voucher za 3000 korun do kávuj.cz. Od Coffee Limitu já vám ho doporučuju, protože jsou to naši takhle partneři a obdarovali minimálně 5 Blaníků, tak děkujeme.
1: Víc nebo míň. 100 lidí, 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
0: A to my zase hrajeme pro každého. I pro Sagiho. Jeho písničku. Za chvilku večírek. Sagi, já tě zdravím.
1: Česko míří opět k volbám.
2: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí
1: a k tomu třetinu senátorů.
2: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho
1: a vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
2: Komunální a senátní volby 2026
1: na Rádiu Blaník.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí, a...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Šinasky a víno na Blaníku. A dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky. Michal David zaspívá Decibely lásky. A zaspívá mistr.
1: Je jaká je,
0: prostě skvělá, Marie Rotrová. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude 11. Rádio
2: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.

0: přes App Store nebo Google Play. Před návštěvou volební místnosti aplikaci otevřete s připojením k internetu a zkontrolujte, že se u dokladu zobrazuje hláška Digitální výpis je platný. Ověřte si, že aplikaci odemknete nastaveným PINem nebo biometrií.
1: Ve volební místnosti je pak potřeba otevřít aplikaci ještě před samotným ověřováním totožnosti, aby se stihla načíst potřebná data. A na zítřek také pro vás na Rádiu Blaník chystáme speciální volební zpravodajství. Benešov pokračuje v obnově piaristické koleje. Tu město před 5 lety koupilo od církve. Dělníci opraví fasádu ve vnitrobloku. Náklady jsou ke 3 milionům korun. Celkově už město do obnovy areálu investovalo kolem 15 milionů a dalších 20 milionů korun bude ještě potřeba. V Třeboni na Jindřichohradecku zaznamenali letní den. Včera tam meteorologové naměřili 25,5 stupně Celsia. Na většině území Česka se pak teploty včera dostaly na 18 až 23 stupňů. Včera pak také do Česka dorazila studená fronta provázená deštěm. Většinou spadlo do 10 mm srážek. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje?
2: Děkuji moc, Moni.
3: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
2: Krásné dopoledne, přátelé, za 15 minut už bude 11, nebudeme to protahovat, hrajeme vám hezky česky, budeme v tom pokračovat a za malou chvilku tady bude Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. A teď písnička od Víkůžovi. Pavel, víte.

0: R.E.M. Losing My Religion na vlnách Rádia Blaník. A teď Zlaté české ručičky, Petr Srýva, a bude to o aplikaci, přátelé.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme Zlaté české ručičky.
3: V dnešních Zlatých českých ručičkách si budu povídat s Petrem Šutem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o něčem, co si vlastně úplně nemůžeme osahat, ale je to užitečné. Vy jste totiž vyvinul aplikaci, která se jmenuje, a teď mě opravte, jestli bych to řekl špatně, aha, která se jmenuje Walletros, je to tak?
4: Wow, česky to ještě Walletros, no. Takže,
3: anebo Walletros, ale... česky s dvojitým B a aha, dvěma L. A je to, je to aplikace pro přehled o osobních i společných financí. Jak to funguje?
4: Přesně tak. Funguje to tak, že vlastně uživatel si tam zadá svoje výdaje, příjmy, po případě se tam může přidat i nějaký rozpočty, nějaký cíle, do čeho chce dosáhnout jako finančně. Po případě si může tam vytvořit i třeba nějaký jako peněženky, já jsem to nazval jako peněženku, třeba například si udělám peněženku auto a do toho si uzrává třeba výdaje tankování, servis a takovýhle věci. Tím, že můžu tu peněženku klidně nazdílet jako mezi třeba rodinou, přáteli, kolegy a můžeme každý vidět, kdo co utrácí za co a mít jako takovýhle velký přehled o těch financích, kam vlastně tečou.
3: Mně se strašně líbí ten příběh, vás k tomu snad nějak inspiroval Blaník?
4: No, ne tak úplně. Ono tady ten projekt začal už před 5 lety, když už jsem stavěl první, už jsem měl hotovou první verzi, která se teda ještě původně jmenovala Money Checker, ale ještě za mě nebyla dostačující, takže jsem ji celou smazal, začal jsem od znovu. Udělal jsem pak druhou verzi, ta taky ještě nebyla úplně tak, jak bych si představoval, a pak vznikla třetí verze, teďkon, co teď je z toho ten Walletros, a ta už za mě jsem si řekl, že už je to dobrý, že už to můžu pustit mezi lidi, aby to mohli používat i ostatní.
3: My jsme se totiž na začátku roku, si dobře vzpomínám, s Adelkou tady bavili o tom, že si budeme zapisovat ty údaje jednotlivé, ano, ty výdaje, abychom na konci roku věděli, za co všechno jsme utráceli, protože člověk má na konci roku vždycky pocit, že vydělal strašně moc a nemá z toho vůbec nic.
4: Přesně tak.
3: Takže na tohle jste si potom vzpomněl a kontaktoval jste Zlaté české ručičky.
4: Ano, přesně tak. Já to, když jsem měl zrovna autem a jsem poslouchal teda ten váš rozhovor, jak jste tam měli, a hned jsem si vzpomněl, že říkám si, že je škoda, že ještě to nemám hotový nebo veřejně spuštění, abych to mohl poslat domů hned.
3: Tak teď už jo, a teď co mám dělat, když já nevím, mám iPhone anebo někdo jiný má Android. Funguje to na obojím?
4: Ano, funguje to na obojím, je to zatím čistě webová stránka. Zatím to není ještě připravený na mobilní aplikace, ale připojí se tam každý, kdo má internet.
3: A kdy bude aplikace?
4: Aplikaci plánuju tak koncem roku udělat. Nejdřív teď potřebu ještě s uživatelem odladit další věci, co napadá je, co dobí tam přidat a na tomto celý odladit.
3: A to se bude hodit na konci roku, protože to si zase budeme říkat, že jsme si zase nedělali ty čárky a
4: tak, nové předsevzetí.
3: A zase to bude nové předsevzetí. Takže pojďme ještě říct adresu těch stránek.
4: Adresa stránek je walletros.com, s tím, že Wallet se píše anglicky s dvěma L a Ros je klasicky česky, jak to slyšíte.
3: Popřeju hodně štěstí, ať se vám daří, už se teda těším,
4: děkuji,
3: až bude ta apka hotová. A mějte se krásně, naslyšenou.
4: Taky naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme Zlaté české ručičky.
0: Péťo, děkuju ti. A Lucie Bílá, ta teď zaspívá taky. Děkuju ti. Na vlnách Blaníku.

0: Michal David a Decibely lásky, to je muzika na vlnách Blaníku. A víte, co nás čeká o víkendu?
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník.
0: Přesně tak. Víkend strávíme s Mekim. Víte, 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil, ale ten vzpomínkový koncert, ta symfonická noc v Pražském obecním domě se koná už 20. října. Tak jsme se rozhodli, že to takhle předsuneme, to výročí, a budeme vám rozdávat už o tom nadcházejícím víkendu právě vstupenky na tu symfonickou noc v Pražském obecním domě. No a taky přihodíme samozřejmě ty nejkrásnější Mekyho písničky. Bude to hezký víkend, přátelé. Doufám, že ho s námi strávíte, trošku si odpočinete od toho volebního jako toho schonu všude kolem, že na Blaníku bude vládnout pohoda. Za chvilku Václav Neckář, Sandra a taky Marie Rotrová doma.
2: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem vám držel
3: palce.
5: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr,
3: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Veliká radost. Moc děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit, a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
1: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.

se vrací z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí, dál chybí odpovědi.

Marie Rotrová doma na vlnách Blaníku. A my se teď vydáme, přátelé, do Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Tam totiž žije pan Zdeněk Bulíček a to je nový rekordman. A je to nový rekordman v oblasti, která teď zase jako nabývá na pozornosti, protože teď se říká, že nastává období, kdy bude v restauracích všechno z dýní. Jo, všude budou dýňové krémy a nejrůznější dýňové pokrmy. No a právě pan Bulíček vypěstoval největší, respektive nejtěžší dýni v České republice. Schválně si typněte, kolik váží nejtěžší česká dýně. Tak, máte svůj tip? Jsme se tady typovali a všichni jsme typli víc, že to je, jo? A nakonec je to 296 kilogramů, představte si to. No a pan Bulíček, ten na to zatím šel úplně jako cíleně, protože on ten rekord chtěl pokořit, původní rekord byl 178 kilogramů, takže to překonal opravdu o strašnou spoustu kilo, o více než 100, jo, 296 je ten nový rekord. A on, představte si, na jaře už ohříval půdu topným kabelem a celé léto potom dýně dopřával pořádnou zálivku s hnojivem a plodu vytvořil dokonce písčité lůžko. Tak panu Bulíčkovi moc gratulujeme, je zapsán do knihy rekordů, kterou spravuje agentura Dobrý den. To taky má to muzeum rekordů v Pelhřimově, tak zdravíme Pepína a Míru a Rafa a všechny, kteří se o rekordy starají. Pánové, máme vás rádi a rádi tady přednášíme tyto rekordy. A kdo ví, třeba příště budeme mít zase další rekord, někdo to zlomí, každopádně aktuálně je to tedy 296 kilogramů. Za chvilku Dan Bárta, On My Head, to je písnička ze Snowboardiáku a stihneme určitě i Hanu Zagorovou a Miss Dobrých nadějí na vlnách Blaníku.

0: výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
1: Už dnes odpoledne.
0: Od 13 do 16 u nás na Blaníku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: these beautiful things that I've got.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
5: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Anička písnička na vlnách Blaníku. A už je před námi česká hodinka, přátelé, Miraj. Paní Marta Kubišová zaspívá. A protože už se dostaví i Iva Lecká, tak písnička přímo pro ní. Přijde ozdoba přístřeší, přátelé, hezky česky vám budeme hrát jen a pouze v následující hodině, jsme Rádio Blaník a takhle to děláme už 27 let. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude poledne. Rádio
1: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Počasí.
4: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude převážně zataženo s občasným deštěm. Až později během odpoledne srážky postupně ustanou a protrhá se i oblačnost. Teploty vyšplhají na 12 až 15 stupňů. O počasí je to všechno, teď míříme na cesty.
5: Prodej a servis pil štýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
3: Blaník za volantem.
4: Na Praze východ na příjezdu do Líbeznic směrem z Mratína na kruhovém objezdu jsou v sobě 3 osobáky. Blokují jeden pruh, očekávejte zdržení. V Kolíně v Ovčárecké ulici bourala 2 osobní auta. I tady čekejte potíže. A jak to vypadá na D1, ví Ivona z dopravního centra ŘSD.
6: Kolona vozidel komplikuje provoz na dálnici D1 od 19. kilometru ve směru do Brna. Důvodem je hustý provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se zdržíte okolo 15 minut.
4: Tolik dopravní servis, teď jsou tu zprávy.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
4: Přípravy na volby vrcholí. Hory se pomalu chystají na zimní sezónu. A čeká nás 9. kolo hokejové extraligy. Rádio Blaník. Krásné poledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
9: Volby 2026.
4: První voliči už brzy vhodí své hlasovací lístky do volebních uren. Ne každý odevzdaný hlas ale musí být platný. Volební komise se totiž mohou setkat i s chybami při jejich úpravě. Jak v takových případech postupují, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
10: Komise neplatné hlasy nevyhazuje, ale ukládá je spolu s dalšími volebními materiály k archivaci pro případný soudní přezkum. Z hlediska zpracování patří komunální volby k těm nejobtížnějším a kladou vysoké nároky jak na okrskové volební komise, tak na zaměstnance Českého statistického úřadu. Sčítání hlasů probíhá ručně.
4: Pro sestavení zápisu je ale možné využít počítač a pomocný program. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu. Některá střediska začala s výrobou technického sněhu, například v Krkonošské Rokytnici nad Jezerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i Ještěd v Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by mohly otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Podle zveřejněného dokumentu o kroku rozhodlo vedení města. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka to ale není pravda. Odbor podle něj rozhodl sám a náměstek bude chtít ukončení regulace zvrátit. Dnes máme před sebou 9. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec bude usilovat o prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku.

0: Hezký český.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne

0: Málo kdo mu odolá, Petr Kolář jednou nebe zavolá na vlnách Rádia Blaník. A víte, kde tuhle písničku Petr naživo zaspívá 3. listopadu?
1: Hvězdy pod hvězdami.
0: No kde asi? V pražském planetáriu, v tom nejmodernějším planetáriu na celém světě, přátelé. Petr Kolář bude další hvězdou pod hvězdami, jak jistě víte, tak Hvězdy pod hvězdami to je napůl talk show a napůl takový koncert, který je samozřejmě živý, takže Petr bude zpívat naživo, stejně jako teď zpívala naživo Olga Lounová, jako hráli Čechomoři, jako předtím zpíval a hrál Michal Malátný, taky Lucie Bílá už tam byla, byl tam i Tomáš Klus, no prostě je to krásný seriál akcí. A právě teď už se prodávají vstupenky na Petra Koláře. A jak říkám, pražské planetárium je nejmodernější na celém světě. Jo. To nikde jinde nezažijete. Navíc Petr si zaspívá i v Sixtínské kapli. Jo. A to může říct málo kdo. No vlastně jenom ti vyjmenovaní, protože Sixtínská kapleta je součástí toho programu Hvězdy pod hvězdami a v tom pražském planetáriu je to opravdu snad lepší, než jako když jste tam opravdu ve skutečnosti. Navíc v pražském planetáriu se může fotit, což v Sixtínské kapli nemůžete. Takže se podívejte prosím na webové stránky planetum.cz a můžete si pořídit vstupenky na Petra Koláře v rámci Hvězd pod hvězdami. No a my už jsme, přátelé, exkluzivní sehnali záznam z Hvězd pod hvězdami se skupinou Čechomor. Takže jsme vám připravili živou písničku. Vyšla Hvězda jasná právě teď, živě z planetária, na vlnách Rádia Blaník. Tak si ji prosím užijte, tady je.

Zítra mám, to se asi říká lecjaký politik v tuhle chvíli, protože dneska ve dvě začínají komunální a senátní volby. Do senátu volíme, jak jistě víte, v 27 obvodech, protože každé dva roky obměňujeme třetinu senátu. No a do komunálních voleb tam prostě budeme volit dneska od 2 odpoledne do 22 hodin, jako vždycky. No a zítra se volební místnosti otevřou v 8 ráno a potom se zavřou ve 2 odpoledne a začne sčítání. Takže zítra už budeme znát výsledky těch komunálních voleb v menších obcích. Jak to bude s velkými městy, to se nikdy dopředu neví, protože tam to sčítání trvá prostě dlouho. Pokud jste někdy byli ve sčítací komisi, tak moc dobře víte, o čem mluvím. Je to prostě komplikované, ty komunální volby. Ale já už o tom nechci dál mluvit, za chvilku tady bude Iva Lecká. Pojďme si jenom říct, že dneska začínají volby a s Ivuškou probereme nějaké opravdu zásadní téma. Za chvilku Nedvědi, Marta Kubišová, Slza a zaspívá i Lešek Semelka na Blaníku.

0: je prostě nejlepší.
1: Již připlouvám.
0: Nejlepší den v týdnu, to je pátek.
1: Ano, no tak samozřejmě.
0: A k pátku patří kdo? No kdo? No Iva Lecká, no, samozřejmě.
1: Takhle, já bych to teda uvedla na pravou míru, jo. Ano. Žádný den v týdnu přece nemůže být jako mít nějaké privilegium. Každý den v týdnu má svůj význam, že jo?
0: Ano.
1: A každý den v tom týdnu může být skvělý. Záleží na tom, jak si to uděláme, že jo?
0: To máš absolutní pravdu, Ivuško. Já pro tebe mám zprávu teda jako hrom.
1: No.
0: Tak si představ, že 11. října, což bude teď v neděli, jo, tak brněnský Špilberg, tedy Špilas,
1: ano,
0: odhalí sochu. A víš koho?
1: Ne.
0: Budeš koukat.
1: To teda nevím koho.
0: Představ si, že oni tam odhalí fotku, teda fotku, sochu mimozemšťana.
1: No nekecej!
0: No.
1: No vidíš to?
0: To je co?
1: Furt se tomu Brnuň tady někdo chechtá, že jo?
0: No.
1: Jo. A přitom podívej, jak oni jsou pokrokoví.
0: Prosím tě, je to v rámci 156. výročí pozorování mimořádného jevu, mm-hmm, který 13. října 1870 zaznamenal Gregor Johann Mendel.
1: No, já to říkám pořád, jo. A jsem ráda, že v Brně mají všech pět pohromadě a konečně, jo, se toho někdo chopil. No to já teda, to já se tam pojedu podívat. Teda v neděli samozřejmě to nestihnu, ale pojedu se tam podívat na tu sochu, to chci vidět.
0: Potom se v neděli podívej, oni budou určitě dělat fotky, tak se podívej na sociální sítě, jak vypadá ta socha. Jmenuje se ten mimozemšťan Fegurt.
1: Zajímavý.
0: Jo, takže na Špilasu budou mít sochu mimozemšťana, to se mi líbí.
1: No mě taky, já s tím naběžíš, to je tak hezký. Já, opravdu, ale já to nezesměšňuju, ne, aby to tak náhodou nevypadalo. Ne. Já z toho mám fakt radost. Tak. Konečně někdo dostal odvahu.
0: Ivuško, já vím, že ty nepodléháš volebnímu šílenství, a tak mi řekni, jaký bude tvůj víkend? Budeš odpočívat nebo to máš pracovní?
1: No takhle, k volbám jdu dneska, samozřejmě, to jako...
0: To si za rámeček nedaj,
1: to já tam jdu. No a o víkendu uvidím podle toho, jaké bude počasí. Když nebude pršet, tak asi budu trávit čas venku, dokud to ještě pořád jako jde.
0: A zase, když bude pršet, tak zahrádka to potřebuje. A tím se dostáváme k tomu, že o víkendu opět uslyšíte Iviny dobré rady do zahrady.
1: Jo. A tentokrát já teda musím říct, já tentokrát jsem se zaměřila na oleandry, protože samozřejmě to je rostlina, kterou miluju, mám je na zahradě. A jakmile začne být chladno, že jo, tak se o ně musíme postarat, aby nám přežili tu zimu. Jo. A já jsem teď jako dala dohromady nějaké dobré rady, jak se o to postarat. Takže určitě poslouchejte, to bude jedna reportáž a druhá, ta bude o strašně zajímavé rostlině dřín. Znáš to?
0: Znám dřín.
1: No vidíš, no.
0: Já dokonce znám i dřínov.
1: Aha.
0: To je obec na Mělnicku, zdravím do Dřínova, hlavně do hospody u Spartana, kde obsluhuje mazlik. To byl takový hostinský.
1: No. Jo, takhle, že to je nějaká slečna.
0: Ale a já si pamatuju, ale já si pamatuju, že u mazlika tam byla taková cedule na výčepu a tam bylo napsáno pivo 20, alkohol 20. To mi přišlo takový jako rovnostářský. Ivuško, já už jdu, měj se krásně, tak a jo, za chvilku Ivana Andrlová, kdyby se v komnatách. A juchu!
2: S Miroslavem Žvěrkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Desátého listopadu.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.
1: Balda Matuška na Blaníku a 13. hodina před námi. Za chviličku budeme pokračovat, odstartujeme odpolední vysílání, samozřejmě ve velkém stylu, jak jinak, tak je dneska den velkého juchu, nebojte se, dočkáte se. Za 6 minut 13 a za chvilku...
2: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít...
1: Mandraže, taky Lenka Filipová se svojí dcerou Leny.
3: Ty jsi součástí mou vzpomínky.
1: A nebo Gump, život je pes.
4: Vždycky, když život je pes.
1: Hezky česky tedy i po 13. hodině, tak zůstaňte naladěni, za chvilku jsme zpátky.
5: Rádio Blaník.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
7: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblohu převážně zataženou a bude pršet. Až později během odpoledne srážky postupně ustanou, mraky se pak částečně protrhají a teploměr v maximech zítra ukáže 15 stupňů. O počasí je to všechno, je tu další doprava.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Za volantem.
8: S komplikacemi stále počítejte v Kolíně v Ovčárecké ulici. Došlo tu k nehodě dvou osobních aut. Očekávejte omezení, zdržení je zatím nárazové. Na Praze východ na příjezdu do Líbeznic od Mratína na kruhovém objezdu jsou v sobě tři osobáky. Blokují jeden pruh, počítejte se zdržením. A opatrní buďte na dálnici D4 na 17. kilometru směr Strakonice. Stojí tu porouchané osobní auto, tak ho nepřehlédněte. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Lidé budou rozhodovat ve volbách i referendech. Poslance čeká debata o rozpočtu. Česká fotbalová 21 se utká s Tureckem.
5: Rádio Blaník.
15: Dobré odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
16: Volby 2026.
15: Už za hodinu se otevřou volební místnosti. Odstartují tak komunální a senátní volby. V bezmála 40 obcí se bude zároveň rozhodovat i o dalších otázkách. V místních referendech budou lidé nejčastěji řešit

0: Posloucháte Rádio Blaník, tohle byly Mandraže a Hledá se žena. A teď za pohádkou. Říká se, že všechno se jednou vrátí a týká se to zřejmě i pohádek. V plzeňském loutkovém divadle Alfa to dokazuje návrat dlouhého, širokého a bystrozrakého. Ovšem, sem tam se tam nějaká inovace najde, jak říká nová dramaturgyně divadla Daniela Jirmanová.
1: Vycházíme z poptávky po klasických pohádkových titulech, ale zároveň inscenovat klasickou pohádku tak, jak byla napsaná v tom 19. století, v dnešní době už úplně nejde. Takže jsme se rozhodli inscenovat pohádku, kterou doufáme rodiče a děti znají, ale tahle umožňuje velký autorský vklad a v téhle pohádce je spousta motivů, které můžeme rozvíjet a nějakým způsobem reflektovat požadavky současné doby.
0: Tak to zní tajuplně. A pozor, slavnostní premiéra je už dneska, tak držíme palce a zdravíme do Plzně. No a pokračujeme dál na Blaníku Lenka Filipová a Leny.
2: Znáš mě?

0: Krištof a Rubikon. Přátelé, dívám se na předpověď počasí, trochu se v tom začínám ztrácet. Pozor, jo? První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost sněžení však může snížit její teplejší průběh. Do počasí může promluvit také mimořádně silné El Niño i stav polárního víru. Český hydrometeorologický ústav nicméně upozorňuje, že k dlouhodobým sezónním výhledům je nutné přistupovat s opatrností. Neříkají, jaké počasí nastane v konkrétních dnech, ale pouze ukazují pravděpodobnost určitých podmínek v daném období. Jinými slovy, nikdo nic neví a nechme se překvapit.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
2: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
2: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
2: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás
2: bavit

0: Mekežberka a Len s ňou. Mimochodem s Mekim bude víkend na Blaníku, tak si to určitě pusťte. No a teď tady mám jednu zdravotní pozvánku. V neděli se totiž v pražské spojce Karlín koná konzultační den. Posviťte si na své zdraví. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste se museli rezervovat nebo něco platit. A na jaké problémy se tam páni doktoři zaměří, ví David Kříž z Revmaligy České republiky.
1: Osteoporóza nebo revmatoidní artritida. A na co určitě chci upozornit, tak vlastně v rámci té akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubů po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu, pokud revmatolog na místě řekne, bylo by fajn se ještě podívat na vaše klouby pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede.
0: No jistě, Revmaliga, takže půjde hlavně o klouby. A já ještě dodám, že spojku Karlín najdete v Pernerově ulici a koná se tam konzultační den teď v neděli od 10 hodin dopoledne a to do 2 hodin odpoledne. Tolik tedy zdravotní pozvánka a teď už zase zpátky k písničkám.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Viděl jsi to?
1: A co, jako?
0: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
1: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopíjat ti tu petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: Ladíte Blaníka, blíží se nám 14. hodina, tedy 14. hodina, kdy se otevírají volební místnosti. No jo, přátelé, už je to tady. Za chviličku podrobnosti ve zprávách s Kristýnkou, no a ode mě v příští hodině další porce českých písniček. Dáme si třeba tuhle. Každý mi tě lásko závidí. Michala Davida, anebo Karla Gotta. Zůstanu svůj, ať různé vlády. Taky Ilona Čáková zaspívá. Zkrátka, hezky, česky, s úsměvem, na pohodu, tak jak to máte rádi, tak za chviličku jsme zpátky. Za 6 minut bude 14 hodin. Radio
1: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
2: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Počasí. Radio
4: Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit deštníky. Očekáváme dál převážně zataženo a bude pršet. Až později odpoledne srážky postupně ustanou, pak se částečně protrhají i mraky a večer už může být jasno. Teploty vyšplhají na 12 až 15 stupňů. O počasí je to všechno, míříme opět na silnice.
3: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz Blaník za volantem.
4: Na Táborsku na silnici 3. třídy před Řevnovem směrem od Chotovin došlo ke srážce osobáku s autobusem. Jeden pruh je neprůjezdný, tak tam buďte opatrní. Na silnici 3. třídy v Gruntě směrem od Kutné hory zasahují záchranáři u zraněného motorkáře. I tady buďte pozorní. A jak to vypadá na D1, ví Petra z dopravního centra ŘSD.
5: Kolona vozidel vás zdrží okolo 30 minut z důvodu omezení u mostu Šmejkalka a hustého provozu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 14. a 22. kilometrem.
4: Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě je Kristýna a další zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
4: Otevírají se volební místnosti. Letos skončí platnost 100 tisícům řidičských průkazů. Salmonela dál trápí újezd nad lesy.
6: Rádio Blaník.
4: Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
7: Volby 2026.
4: Češi můžou vyrazit do volebních místností, o obecních zastupitelích a senátorech začneme rozhodovat už za pár minut. Kolik lidí vlastně může k volbám dorazit, zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská.
8: Hezké odpoledne. Svůj hlas může dnes a zítra přijít odevzdat víc než 8 milionů voličů. S sebou si nezapomeňte občanku, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků, tak pokud jste je nenašli ve schránce, dostanete je ve volební místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno. Pro Rádio Blaník Ivana Balkovská.
4: Letos končí platnost řidičského průkazu asi 100 tisícům řidičů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Vyřídit to jde i online přes portál.

0: Tak to byl Švihák Lázeňský a Jirka Schellinger na Blaníku a předtím Xindl X a Dovolená a Michal David. No, tři české písničky, že by to byly tři vteřiny ke štěstí.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
0: Je to tak. A opět tu máme Allegrii, která nám tentokrát, no nám, vám nabízí wellness pobyt v hotelu Amande, čtyřhvězdičkovém přímo v srdci Moravy, kde vládne milovaný nápoj z hroznových bobulí, takže si užijete doslova wellness jako víno. Pobyt je pro dvě osoby na dvě noci s veškerým servisem v Hustopečích u Brna. No a mě už tady bliká linka, takže já vezmu hned toho prvního z vás, kdo je na lince a uvidíme, kdo to bude dneska. Tak, Ivalecká rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Tady Vávrová Alena.
0: Alenko, já vás zdravím, odkud voláte?
3: Já volám z Turnova.
0: Z Turnova. No tak z Turnova do Brna je to pravda trošku daleko, ale zase to bude hezký výlet.
3: No já to z toho si myslím.
0: Je to pro dvě osoby, takže předpokládám, že asi tušíte, koho vezmete sebou, že jo?
3: Já myslím, že jo.
0: No a řeknete
3: nám? Určitě vím.
0: Řeknete nám to?
3: Já myslím, že ne, já si to nechám pro sebe.
0: Správně, co byste to nějaký lidský vykládala, že jo, co je jí potom?
3: Já vám to potom napíšu.
0: Dobře, to jste hodná, ale víte, že já to potom vyžvaním.
3: No jasně, s tím počítám.
0: No a ještě mi řekněte, co vás čeká teď o víkendu, jaké máte plány?
3: No tak my máme plány takový, že máme vinobraní.
0: Aha.
3: A takže myslím, že to celý víkend nám to zabere.
0: No, tak to chápu, to je jasná věc, že jo. To v sobotu se začne, že jo, pak se z toho člověk musí vyspat a v neděli se jede na novo, to je jasný.
3: No, jasný. Takhle to přesně bude, no.
0: Ano, a pak se z toho týden budeme léčit, že jo.
3: Tak.
0: No, helejte, užijte si to hlavně ve zdraví, v dobré náladě a ještě jednou gratuluju, protože jste vyhrála wellness pobyt pro dva a věřím, že i tohle bude velký zážitek, protože i tam bude to vínečko. Vydržte mi na telefonu.
3: Já vám moc krát děkuju, mějte se hezky.
0: Vy taky, naslyšenou. Tak to bychom měli dnešní zážitek předán a další vás, přátelé, čeká opět příští týden v pátek.
2: Tři vteřiny k zážitku
1: na rádiu Blaník.

Proč mě nikdo nemá rád, ptá se Ilona Čáková. Já si to nemyslím, já myslím, že Ilonu má rádo spoustu lidí. Já ji mám třeba taky ráda, mě je sympatická. Za 8 minut bude 14:30. KPZ-ku znáte, přátelé? A říká vám něco VKPZ-ka? Ne? No tak za chvilku vám v dobré zprávě řekneme, o co se jedná. Vypravíme se totiž za skauty, kteří opět pomáhají.

tě milovat ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop bít na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.

0: To byli Kabáti, to byli oni. A my máme 14 hodin na 39 minut. Jsme Rádio Blaník a nabízíme...
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A já ve studiu vítám Sáru, ahoj!
2: Ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače. Když se řekne první pomoc, většina z nás si představí obvaz, náplast nebo resuscitaci. Skauti ale učí děti a mladé lidi také to, jak pomoct ve chvíli, kdy někoho trápí strach, smutek nebo jiné psychické potíže. Připravili proto praktické pomůcky, které pomáhají rozpoznat varovné signály a otevřít rozhovor s člověkem, kterému není dobře. Jednou z nich je takzvaná všímavá krabička poslední záchrany. Připomíná, čeho si u sebe i u druhých všímat, třeba dlouhodobé únavy, uzavírání se do sebe nebo náhlých změn nálad. Skauti zároveň školí své vedoucí, jak zvládat krizové situace a jak být mladým lidem oporou. O dalších snahách junáka řekne více jeho mluvčí Tereza Kubálková.
3: Skauti letos spojili síly s organizací Nevypust duši a ještě s hudebníkem Pavlem Čatkem a ve dvou písních, které se jmenují Strach a smutek, chceme společně ukázat, jak holkám a klukům naslouchat v těžkých chvílích. Tyto hudební návody přitom může využít úplně každý, nejenom skauti. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktické karty 5+2 kroků takzvaného podpůrného rozhovoru. Ty mají pomáhat zase citlivě reagovat na náročné situace.
2: Přehled materiálů, praktických průvodců i dalších typů, jak mluvit o emocích a podpořit duševní pohodu, najdete na webu scout.cz/produši, protože materiály nejsou určené jen členům oddílů. Využít je mohou také rodiče, učitelé a další lidé, kteří chtějí umět lépe pomáhat všem bolavým duším.
0: No vidíte to, za mého dětství a mládí byla KPZ-ka a teď už je to VKPZ-ka. Kam jsme se to posunuli? No ale doba je taková, jaká je a ten strach, smutek a vůbec takové ty věci, které nejsou vidět a bolí, tak se nám trošičku tady rozpínají. Tak děkujeme skautům, že opět pomáhají. Sáro, a tobě děkuju za dnešní dobrou zprávu a přeju ti hezký víkend.
2: A já vám všem také děkuju. Pa.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.

0: to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
4: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Robbie Williams a Angels na Blaníku a 15. hodina před námi a za chvilku další porce hezkých písniček, třeba Miluju a maluju.
1: Samým tahem, jedním tahem, srdce z lásky maluju
0: a já už zase zpívám, to je strašný, tohle já nemůžu. Kateřina Marie Tichá a Plamen.
2: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna.
0: A nebo Marie Rotrová a Řeka lásky. Za 6 minut bude 15 hodin, za chviličku počasí, doprava a další zprávy. Radio
3: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
4: Více na e-shopu benezelenina.cz.
5: Radio Blaník. Počasí. Radio.
6: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude dál převážně zataženo a bude pršet. Deštníky proto tedy rozhodně vezměte sebou. Až postupně během odpoledne srážky ustanou. Teploměr ukáže 12 až 15 stupňů. O počasí je to všechno, na řadě je další doprava.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Komplikace čekejte na Praze východ. Mezi Mirošovicemi a Velkými Popovicemi bourala dodávka. Jezdí se kyvadlově, čekejte kolony. Na výjezdu z Mnichovic směr Ondřejov se srazilo nákladní auto s motorkou. I tady se jezdí kyvadlově a i tady čekejte dlouhou kolonu. Na trase z Nymburka na Kolín na kruhovém objezdu u Poděbrad blokuje provoz střed dvou osobáků. Kolony jsou v obou směrech, čekejte zdržení. A jak to vypadá na D1, ví Petra z dopravního centra ŘSD.
11: Kolona vozidel vás zdrží okolo 40 minut z důvodu omezení u mostu Šmejkalka a hustého provozu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 11. a 24. kilometrem.
6: Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Češi volí v komunálních a senátních volbách. Tuzemské přehrady trápí nedostatek vody. Na Vysočině byla nejslabší houbařská sezóna.
15: Rádio Blaník.
14: Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
16: Volby 2026.
14: V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé dva roky od svého naplnění před 30 lety. Letos to bude po 15. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky až v neděli ráno. Některé přehrady trpí výrazným nedostatkem vody. Kvůli poklesu hladiny je omezí od zítra brněnská přehrada plavbu lodí z Bystrce pouze k hradu Veveří. Také v Lipenské přehradě skončil provoz přívozu mezi Horní Planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně 100 aut, která nyní musí nádrž objíždět. Letošní houbařská sezóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho. V lesích mohou lidé ale i teď najít místy třeba hřibovité houby, klousky, bedly nebo babky. Houbaři by si ale měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích, kde je můžou ovlivnit první mrazíky. Vědci objevili v Česku dva dosud neznámé druhy pavouků. Našli je při monitoringu mokřadů na jižní Moravě. Ani jeden z nich není pro člověka nebezpečný a nejde ani o invazivní druhy. Jak se jmenují a čím jsou zajímaví, řekne mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.
17: U skákavky Atulus inexpectus je nález zajímavý tím, že nejbližší známá lokalita tohoto druhu leží až u Neziderského jezera v Rakousku. Zároveň se jedná o středně velký druh pavouka, takže není pravděpodobné, že by byl dosud na našem území přehlížen. U snovačky Krustulina stykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
14: A to kvůli četným nálezům v sousedních zemích. Tolik zprávy Rádia Blaník, teď už opět Iva. Ano, mě to taky netěší, neboj se.
0: Jak se řekne skákavka u pavouka, já vám říkám, že skáče.
8: Iva Lipská
13: na Rádiu Blaník.
0: A ta představa není vůbec hezká. Vemte si to, jdete někde a najednou hups, že jo, vyskočí a je na vás. No to je strašný.
14: No je to strašný.
0: To je strašná představa.
14: Já pak taky udělám hups, ale nevím, kde pak skončím, že jo, v tu chvíli.
0: Já samozřejmě tomu pavoukovi přeju krásný a dlouhý život, že jo, pavouci jsou užiteční, ale proč musí skákat? No nic, přátelé, za chviličku v této hodině navštívíme vlašimskou Loretu, vezme nás k ní Mirek Táborský v pořadu Na cestách. Také navštívíme Jakubov u Moravských Budějovic. Tam totiž vypěstovali největší dýni a čeká nás omezení na železnici kvůli stavbě okruhu. Přidáme podrobnosti. Startujeme další odpolední 60 minutovku.

0: Tak to byla Madonna, hezky česky bychom řekli Madla, na Blaníku. 8 minut po 15. hodině, krásné odpoledne, pojďme se vydat na cestu. Mirek Táborský je připraven a čeká nás Vlašimská Loreta.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jednu zachráněnou stavbu. Je to Vlašimská Loreta na spáleném vrchu nad Vlašimí. Lorety vznikaly po celé Evropě především v 17. a v 18. století. V interiéru vypadají všechny stejně, nebo alespoň velice podobně. Jsou totiž kopií svaté chýše, ve které žila v Nazaretu Panna Maria a kterou podle tradice andělé přenesli nejprve do Chorvatska a po 3 letech do Loreta v Itálii. Tam později přicházeli k chýši mnozí zbožní poutníci, včetně šlechticů, kteří po návratu do vlasti začali stavět její napodobeniny. Především v době baroka se staly Lorety oblíbenými poutními místy. Z těch českých jmenujme kromě nejznámější pražské, například Lorety v Rumburku, České Lípě či Kosmonosích. Loreta u Vlašim byla postavena v letech 1703 až 1706. Stavbu provedl panský stavitel Jan Jiří Erhard pro Františka Antonína hraběte z Weissenwolfu. Stojí na vyvýšené terase, její fasádu oživují kanelované pilastry, což jsou napodobeniny antických sloupů s jónskými hlavicemi, které jakoby podpíraly Římsu a Atiku. Ze stavby vystupuje nízká věž se stlačenou bání, na níž je korouhvička v podobě Madony Loretánské. Tato věž je u loretánských kaplí spíše výjimkou než pravidlem. Vlašimská Loreta je unikátní i svým akustickým jevem zvaným andělská hudba. Pokud stojíte v interiéru čelem k oltáři, můžete na levé stěně nahoře nad hlavami figur na fresce vidět 5 malých otvorů. Za nimi se skrývá malý kůr, do něhož se vejde asi 6 zpěváků a hudebníků. V Loretě je jejich produkce slyšet jakoby z velké dálky, z hůry, proto tedy andělská hudba. Když po sametové revoluci převzalo Loretu ve zdevastovaném stavu město Vlašim, pustilo se do rekonstrukce, která trvala více než 15 let a dnes je Loreta velmi milým překvapením. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

Tají a David Dale na Blaníku. Přátelé, téměř 3 metráky, tedy 296 kilogramů váží dýně, kterou vypěstoval pan Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Rozhodně nejde o náhodu, protože pěstitel šel za novým českým rekordem naprosto cíleně. Rostlině na jaře dokonce ohříval půdu topným kabelem a celé léto jí dopřával pořádnou zálivku s hnojivem a plodu vytvořil písčité lůžko. Odrůda se jmenuje Atlantic Giant, je jedlá, ale prý chuťově pana Bulíčka neoslovila, proto si na obrovy, kterého vypěstoval, nakonec pochutná domácí zvířectvo. Nicméně ještě předtím dělá parádu na turné po Vysočině, po soutěži v Jakubově, v sobotu zamíří na Karlovo náměstí v Třebíči. Tak se na tohodle macka můžete přijít podívat.

0: Báječná Marie Rotrová a řeka lásky na Blaníku. Krásné odpoledne. My se teď podíváme na Pražský okruh. Ten se nám sice pomalu rozrůstá, ale jeho výstavba omezí provoz na železnici. Konkrétně se to týká Uhříněvsi a Říčan. Právě mezi nimi. Případně ještě Stránčic. A to teď od neděle do úterý 3. listopadu. Podrobnosti nám právě teď poví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního okruhu v oblasti Říčan, při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
0: Tak pozor na změny, raději si to před cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem překontrolujte, buď v aplikaci, kterou určitě máte v telefonu, nebo v klasickém jízdním řádu. No a přeju vám samozřejmě šťastnou cestu. A taky krásný víkend, protože se loučím, za chvilku to bude Vlasta Suk. My se uslyšíme v dobrých radách do zahrady a nebo v pondělí ve 13 hodin tady v běžném odpoledním vysílání. Tak se mějte, bájo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme výběr.
4: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
6: vás. Vážná
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: bych tady Otava na DIS, jo. Přiblížila se 16. hodina, už je s vámi Vlasta Sok, přeju krásný pátek. Za chvíli zprávy, Kristýna Ševčíková už se na vás těší, co řekne nového, to se dozvíte za pár minut. A k tomu i písničky nabídnu Karla Černocha, Sen kovbojů. Každý si přál. Taky nám zaspívá Petr Muk. Hladně, miluj mě, líbej, líbej. Dáme si Jeleny všude zdej. Hrajeme hezky česky a za 4 minuty už bude 16 hodin. Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Radio Blaník. Počasí. Radio.
3: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítřek bude deštivý. Čekáme převážně zataženo a bude pršet prakticky po celý den. Až později odpoledne a k večeru srážky postupně ustanou. Teploty zítra vyšplhají na 12 až 15 stupňů. Tolik o počasí, na řadě je další dopravní servis.
4: Prodej a servis Pilštýl vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Na Mladoboleslavsku v Bradleci na místní cestě bourala dvě osobní auta. Očekávejte potíže. Na trase z Nymburka na Kolín na kruhovém objezdu u Poděbrad blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Kolony se tvoří v obou směrech, očekávejte zdržení. A mezi Mirošovicemi a Velkými Popovicemi bourala dodávka, jezdí se kivadlově, i tady čekejte kolonu. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Prezident Petr Pavel odvolil. Hory se pomalu chystají na zimní sezónu. České fotbalistky budou bojovat o postup na mistrovství. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
7: Volby 2026.
6: V Česku odstartovaly podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní, protože odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, uvedl dnes Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6%. Podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat, pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
8: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení financované z cizích zdrojů, tak možná učiní lépe, když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst cen.

0: len praletí.
1: Poznali jste správně kapelu No Name a Igora Týmka v čele. Na Blaníku písnička Čím to je? A právě s Igorem Týmkem si ve středu povídal v našem vysílání kolega Josef Černý. Došlo taky na vzpomínku na jeho první návštěvu Rádia Blaník. Jak to tehdy bylo?
2: No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamätám, ale vím, že bylo odjak živé jasné, že hráte v podstatě najviac české a slovenské muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky jako muzikantom československým a slovenskom českým velmi lichotilo, lebo zažili jsme kadejaké doby, kedy přišla vlna, že len zahraničné, potom testy, potom kolauty, čo komu vyhovuje, a ten Blaník si proste ide svoje a ja si myslím, že to je tak dôležité, ako keď hráš pre nejakú firmu a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Tak ja som taký celkom lokal patriot a či je to na Slovensku, alebo ja som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom, skrze ten jazyk.
1: A celé milé povídání najdete už teď na našem webu na adrese radioblaník.cz. A důkazem toho, že hrajeme hezky česky, jak už Igor říkal, tady je Karel Černoch a Senek v boju. Je 16 hodin, k tomu 12 minut. Dobré odpoledne přeju.
3: Každý

0: Petr Muk nebyl jen výjimečný zpěvák, ale taky autor vlastních písniček. Důkazem jsou i tyhle něžné dotyky, ke kterým napsal hudbu i text. Skladba vyšla v roce 2002 na albu Dotyky snu a opravdu patří k těm krásným písničkám Petra Muka. Tak já doufám, že vás potěšila. Samozřejmě výjimečný byl i Miroslav Žbírka, toho si zahrajeme za chvíli. Dáme si písničku 22 dní, no a tento víkend to bude paráda.
1: S Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil.

0: Kus pravdy, jelení a všude zdejší Rádiu Blaník. Dobré odpoledne vám přeju a teď míříme na Semilsko do Vysokého nad Jizerou, kde právě dnes začíná už 57. ročník Krakonošova divadelního podzimu. Jak to vypadá s programem? To nám poví mluvčí festivalu Jana Fričová.
1: Během 9 dnů nabídne Krakonošův podzim 17 představení, 12 inscenací, vzdělávací program, setkání s Jaroslavem Satoranským i tradiční společenský program. Přehlídka potrvá do soboty 17. října. Celým týdnem se táhne jako červená nit také výrazný úspěch Ochotnického divadla, který se odehrál na konci loňského roku, kdy bylo hraní amatérského divadla v České republice zapsáno na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
0: A pozor, speciálním hostem festivalu bude pan Jaroslav Satoranský, který tam bude mít v pondělí besedu. Takže zdravíme do Vysokého, no a za chvíli pošleme další pohodovky, třeba vánostovky, dáme si písničku Anděle a taky kapelu Bee Gees. Tak buďte s námi a pohodový den.
2: Ani rychlejší by,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Já doufám, že vás potěšila tahle písnička, tohle vysílání Rádia Blaník. Za námi Lucie Vondráčková a Kdo tě má rád. My vás máme rádi a proto vám hrajeme pohodově. Tak po 17. hodině třeba Hana Zagorová.
1: Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné.
0: Taky zaspívá Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil.
2: Říkal si dávno, že bídným jsem byl.
0: A dáme slzu Holku z plakátu.
3: Jenže ty si holka z plakátu.
0: Se těšte. Hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 17 hodin.
1: Rádio Blaník.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
5: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio
6: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude dál převážně zataženo s občasným deštěm. Až později odpoledne srážky postupně ustanou, pak se protrhá i oblačnost. Teploty vyšplhají na 12 až 15 stupňů a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno, míříme opět na cesty.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Na Berounsku v Loděnici v Pražské ulici ve směru na Rudnou bouralo nákladní auto a motorka. Čekejte komplikace. A na Mladoboleslavsku v Bradleci na místní cestě jsou v sobě dvě osobní auta. I tady si dejte pozor a počítejte s omezením. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a teď už jsou na řadě zprávy.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Na Ostravsku je problém s volebními lístky. Za pohonné hmoty si o víkendu připlatíme. V Mariánských Lázní to bude vonět podzimem. Krásné odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková.
14: Volby 2026.
13: Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě 3 větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba 3000 obce. Na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by při sčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzin bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Nemoc se šíří především komáry. Podle veterinářů se jedná o sezónní onemocnění. Mariánské Lázně o víkendu provoní jablka z kořice a podzim. Na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
15: Chybět nebude tradiční klání o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. Součástí

0: Za námi rok set, posloucháte Blaník. Ještě chvíli bude 14:15, dál hezky český Pavel Bobek a taky Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Teď ještě naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A ta nám teď objasní to, když se řekne, že je něco v čudu. Samiro?
3: Když je něco v čudu, je to prostě pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl, nebo je nějaká příležitost definitivně zmařena. A kde je ten čud? A dá se z něj případně něco dostat zpátky? Nejspíš žádný čud jako místo vůbec neexistuje. Slovník vysvětluje to čudu, něco jako podobu slova čoudu. A čoud je jednoduše kouř nebo dým a tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje ale ještě druhá, méně jistá teorie. Staré slovanské čudo znamenalo něco jako div, zázrak nebo kouzlo. Teoreticky by tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo odčarováno a zmizelo to pryč. No a máme tu ještě jednu skvělou historku na závěr. Údajně existovalo Českomoravské úvěrové družstvo, tedy ČUD, ČUD. Jeho majitel měl utéct z penězi klientů do Ameriky a lidé si pak říkali, že jejich peníze jsou v čudu. Příběh ale pochází z jedné humoristické knihy, takže škoda, ale tohle je bohužel vymyšlené.
0: Zase jsme o něco chytřejší, díky.

Stále posloucháte Blaník, ode mě letí přání pěkného dne a pohodového poslechu. Plánujete na víkend nějaký výlet a přemýšlíte kam? Pokud ano, tak poslouchejte, my blaniští krajánci vám s tím poradíme. Já a kolega Martin Císař vyrážíme skrz na skrz po naší republice a máme pro vás stovky tipů na našem webu na adrese radioblanik.cz. Jen tak namátkou třeba dehberoucí hrad Hukvaldy v Moravskoslezském kraji. Co taková botanická zahrada v Praze, kde mimochodem začíná výstava dýní, nebo solná jeskynka v Černilově u Hradce Králové? A co takhle někam s dětmi? Třeba Vlčí doupě v Jaroměři na východě Čech a spousta dalších tipů v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz, kde najdete i fotky a videa. No a za chvíli Václav Heckář, Lékořice. Buďte s námi, za 5 minut bude půl šesté.

0: Tolik tady Bryan Adams, písnička Heaven. Za 6 minut bude 6:15, a když jsme u toho, zítra to bude 5 let od doby, co nás opustil Miroslav Žvirka.
1: Víkend s Miroslavem Žvirkou na Rádiu Blaník.
0: A my pro vás něco máme, budeme vzpomínat, ano. Budeme hrát písničky Miroslava Žvirky, ale hlavně budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. K tomu přihodíme právě i ty nejhezčí písničky právě Mekyho Žbírky. Tak poslouchejte naše vysílání celé dva dny, sobota, neděle bude patřit Miroslavu Žbírkovi. Pravidla jednoduchá jako vždycky, budete číhat na výherní písničku, kterou včas vyhlásíme, když se dovoláte jako třetí do studia na 800 109 109, tak to získáte. Hodně štěstí a užijte si právě víkend s písničkami Miroslava Žbírky. Bude to hezká vzpomínka, tak poslouchejte.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na Radiu Blaník.
0: No a dál do pohody pro vás do té 18. hodiny třeba Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív, anebo Eláni Zalúbení.
2: Nejen dobří holuby,
1: ale i blanické účtenky se vrací.
2: Účtenky, které zaplatíme za vás.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
2: Na Rádiu Blaník.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Electronic, Depešáci, Enjoy the Silence, krátce před 18 hodinou, no za chvíli už česká desítka. Kolega Petr Slíva opět zmapoval, jak si vedou jednotlivé písničky za uplynulý týden, které jsou nejhranější. Vše se dozvíte právě v české desítce, mezi nimi hořkosladký Valčík od Terezy Maškové. A taky Miraj se Voufarnou, Vzpomeneš si. A boduje i Marek Ztracený, Obuj si mý boty.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš.
0: Taky v české desítce vám budeme hrát hezky česky. A Vlastasuk se těší na slyšenou krátce před 19. hodinou. No a teď ten aktuální čas za 4 minuty bude 18. Radio
2: Blaník. Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
3: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Blaník, počasí. Radio
5: Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra bude dál převážně zataženo s občasným deštěm. Deštníky si tedy rozhodně vezměte sebou. Až později odpoledne srážky postupně ustanou. Oblačnosti ubyde, k večeru prakticky do vyjasnění. Teploty zítra vyšplhají na 12 až 15. O počasí je to všechno, na řadě je další dopravní servis.
6: Prodej a servis pil Husqvarna vám zajistí firma Dvořák v Benešově. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
4: Blaník za volantem.
5: Na Berounsku v Loděnici v Pražské ulici ve směru na Rudnou bouralo nákladní auto a motorka. Očekávejte možné komplikace. Na Pražském okruhu na 26. kilometru směr letiště se srazilo osobní auto a nákladňák. Vozidla po nehodě stojí na krajnici, tak tam raději dejte nohu z plynu a nepřehledněte je. A na D8 na 2. kilometru ve směru na Ústí nad Labem stojí porouchané osobní auto. I tady buďte při průjezdu pozorní. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou dnešní poslední zprávy s Kristýnou.
7: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz
4: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Prezident Pavel má odvoleno. Lidé více vyhledávají pomoc s duševním zdravím. Tenistka Nosková si zahraje na turnaji mistryň. Hezký podvečer vám přeje Kristýna Ševčíková.
10: Volby 2026.
9: Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v Černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu voleb ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží, sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen několik případů, kdy občané hlásili problémy s prokázáním. Jedna volební komise také hlásila potíže. Všechny problémy se ale podařilo obratem vyřešit. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledává čím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
11: Využít je mohou až na 10 sezení u terapeutů.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola. Devátá příčka, stejně jako minulý týden. V české desítce je 29. týden a na nejvýš byla tahleta písnička druhá. Vznikla ve chvíli, kdy byl Tomáš dlouho sám a jeho drahá byla pryč a nebrala prý telefon. Zbytek je prý vymyšlený příběh. Videoklip k písničce natočil František Svirák, syn Jana Sviráka, a hraje v něm i Eva Farná s Mirajem. A ta jména si zapamatujte, protože se dneska budou ještě hodit. Na osmém místě je skupina Opět a Radeček. Spadly o tři příčky, z pátého na osmé, ale jak říkají v názvu písničky, všechno je v pořádku. Písnička je z alba Horalové z roku 2024. Z devíti písniček na něm patří tři k nejhranějším písničkám v českých rádiích, takže úspěšné album. A přejeme Tomáši Polákovi, aby pro něj stejně úspěšná byla i Stardance, ve které se už v sobotu poprvé představí. Pokud posloucháte nedělní reprízu České desítky, tak už to má Tomáš za sebou. A já si ho v úterním ráno po telefonu vyspovídám a zeptám se jej na jeho čerstvé dojmy. Takže osmá příčka České desítky, Opět a Radeček a Všechno je v pořádku.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Na rádiu Blaník.
1: Skupina Krištof a Dominik Aládža. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze, která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo bez změny a pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, tak dneska je ten den D, protože dneska po pětileté přestávce vychází nová deska skupiny Krištof, pojmenovaná právě po této písničce. Půlnoční hřích. Je na ní 11 kousků a Dominika není jediná, s kým Krištof spolupracoval. Najdete tam i společnou písničku s rapperem Sergejem Barakudou a nebo se skupinou Jelen. No a před námi je Pohled zpátky.
2: Česká desítka, Pohled zpátky.
1: A tady se vrátíme do roku 1999. Anna K. v něm vydává písničku Nelítám nízko. Je ze super úspěšného alba Nebe. Takhle na něj vzpomíná Anna K.
3: Za album Nebe jsme měli 3 nominace, mimo jiné i právě za píseň roku, takže tu jsme vyhráli, takže Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali Anděla, já za zpěvačku, oni se mnou za píseň a ještě jsme měli nominaci za album.
1: Takže dnešní první Pohled zpátky, rok 1999, Anna K. a Nelítám nízko.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.

0: Anaka a Nelítám nízko. 27 let stará písnička a pořád létá vysoko. Tak to byl dnešní pohled zpátky. A za chvíli tady máme druhou půlku desítky. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Česká desítka na Blaníku pokračuje. Pohodový poslech hodiny nejhranějších českých písniček vám přeje Petr Slíva. A jsme u šesté nejhranější české písničky v éteru. Šestá je Eva Farná s Mirajem a s písničkou Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně jako minule. V desítce je 26. týden a 17 týdnů byla na prvním místě. Vyšla koncem března, původně to měla být solová písnička Evy, pak ale s Mirajem nahráli i pracovní verze a ty se jim tak líbily, že z toho nakonec zůstal duet. Tento příběh už je poměrně známý, ale proč si jej nepřipomenout? A protože je to tak trošku vzpomínková písnička na Davida Stypku, tak Miraj v téhleté souvislosti mluví až o skoro mystickém zážitku. Přímo ve studiu, u vystavené desky Davida Stypky, se mu prý na prstu rozpadl dřevěný prstýnek, který od Davida kdysi dostal. A sám říká, že možná byli v tu chvíli až příliš sentimentální, ale působilo to na něj zvláštně. Takže Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

vše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Tisícka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Marek Ztracený a Obuj si mé boty poskočil o 3 místa nahoru z 8. na 5. V české desíce je teď 8. týden tahle písnička. Vydali ji na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské pláni, složili v noci, ráno vyrazil do studia a ve Vídni ji nahrál za 2 dny. Je o tom, že než někoho odsoudíme, měli bychom zkusit, jaké to je být v jeho botách. Prostě písnička o empatii a schopnosti vcítit se do druhého. Tak to byla 5. příčka. No a tady je 4. A tam najdeme skupinu Činasky a písničku Selhání. Selhání je v desítce 24. týden, takže už zaznělo asi všechno, co zaznít mělo. Hudbu napsal klávesista Honza Steinserfer a text k tomu přidal Michal Malátný. A je to o lásce, která nevyšla.
0: Česká desítka na rádiu Bl-

0: Klasická. Na rádiu Blaník.
1: Činasky a selhání, čtvrté místo beze změny. Honza Steinsdorfer tu muziku písničce složil prý po pádu z pódia. Zlomil si nohu a najednou měl čas. No a z toho času je čtvrtá nejhranější česká písnička týdne. A tady je druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Píše se rok 2009 a skupina Support Lesbians vydává písničku Životní. Vznikla pro seriál Přešlapy. V tom roce 2009 její skupina natočila právě jako titulní skladbu k novému seriálu televize Prima o životě současných třicátníků. A pro kapelu to byla výzva, protože pro tehdejšího zpěváka Supportu Krištofa Michala to byla první písnička v češtině. Do té doby kapela skládala všechny písničky v angličtině. A povedlo se, protože 6 týdnů to byla nejhranější česká písnička v rádiu.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled

0: Support Lesbians, životní a druhý pohled zpátky. A taky rok 2009. No a teď už zpět z minulosti, konkrétně z toho roku 2009, do přítomnosti a k medailovým místům. Na třetím místě je Poetika s písničkou Blízko. Poetika ji drží už 16. týden v české desítce a to třetí místo je zároveň její nejvyšší. Jenom připomenu historku o vzniku písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejčka z Poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo docela zajímavé rozhodnutí, ani jeden z nich nechtěl anglickou verzi vydat. Nakonec si každý udělal vlastní verzi ve svém jazyce. Dominik polskou, no a Poetika českou. Takže Poetika, Blízko a třetí místo české desítky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo

0: Stříbrná příčka, druhé místo české desítky, druhá nejhranější česká písnička uplynulého týdne, Miraj a malinovej sirup. Název má podle sirupu, který dělávala babička. Miraj Navrátila prý na venkově a má s tím spojené dětství. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sám ji popisuje jako návrat ke kapele bez příkras. Tak to bylo druhé místo a než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Mašková a Hořkosladký Valčík. I deváté místo zůstalo bez změny, je tam Tomáš Klus a Dokola. Z pátého na osmé to tentokrát vzala skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Skupina Krištof má od pátku nové album a jmenuje se stejně jako písnička na sedmém místě Půlnoční hřích. Šestá příčka Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. O tři příčky si od minula polepšil Marek Ztracený s písničkou Obuj si mé boty. Aktuálně je na pátém místě. Čtvrtou nejhranější českou písničkou v rádiích zůstává Selhání od Činasky. Už nehledám to místo, kde všechno mám. A bronz stejně jako minule bere Poetika za písničku Blízko. A na stříbrné pozici jste před chvíli slyšeli skupinu Miraj a jejich Malinovej sirup.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně v české desítce 3 místa z 10. A ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně 4. Eva Farná má s Mirajem duet Vzpomeneš si, skupina Miraj Malinovej sirup. No a teď ještě jednou Eva Farná a Neříkej, co má se stát. Písnička, která vyšla těsně před jejími 3 koncerty v pražském Edenu, je z alba ADHD Pop a momentálně písnička slaví 9. vítězství v české desítce.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Deváté vítězství v české desíce Eva Farná a Neříkej, co má se stát. A to je z dnešní české desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka i tentokrát čerpala. A u žebříčku nejhranějších českých písniček se sejdeme zase za týden v pravidelných časech, to znamená v premiéře v pátek po 18. hodině. Když to nestihnete, tak potom si ji můžete naservírovat k nedělnímu obědu, protože v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem, užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: tohle je Bonnie Tyler ve vysílání Rádia Blaník. Dobrý večer vám se je, Vlasta Suk. Za chvíli už páteční písničky na vaše písemná přání. Ano, opět to bude znít podle vás za dnes. Bych to viděl tak do 9:45, možná do té 22. hodiny při pátku. Tak poslouchejte a těšte se. Tereza Mašková zaspívá v příštích minutách. Budu při tobě stát.
1: Budu při tobě stát. Budu při tobě stát.
0: Taky si přejete slyšet Michal Davida. Život je náš.
2: Život je náš.
0: Nebo Hanu Zagorovou, Studánko stříbrná. Jedeme dál, hrajeme hezky česky, na psání. Dobrý večer.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Zítra čekujeme většinou zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Odpoledne by pak měly srážky slábnout a oblačnost má ubývat. V maximech naměříme od 11 do 16 stupňů, na jeho východě až 18. V 1000 metrech na horách ale bude pěkná zima, kolem plus sedmičky, v noci a po ránu 11 až 7 stupňů Celsia.
1: Rádio Blaník.
0: A pokračuje páteční večer.
3: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
0: Teď mezi 19. a minimálně 9:30 bych to viděl, si budeme hrát na vaše přání. Tak na rozjezd pro vás mám kapelu Divoký Bill, přiletí Čmelák, no a pak Karel Gott, Olga Lounová, Michal David, Michal Tučný a spousta, spousta dalších. Prima poslech.
1: Rádio Blaník.
3: Písničky na přání.

0: Divoký Bill a Čmelák na Rádiu Blaník. Pěkný večer.
1: Písničky na přání. Na Rádiu Blaník.
0: Jako první na vaše přání zaspívá Karel Gott, naše milá babičko Amálko. Přejeme ti k tvým 88. narozeninám hlavně zdraví, žádné bolesti a vše ať zvládáš jak doteď samostatně. Jsi úžasná maminka, tchyně, prababička, babička a skvělá žena. Máme tě, babičko, moc rádi a budeme vždy s tebou. Přejí tvůj syn Jiří, manželka Ivuška, taky vnučka Petra, vnuk Jiří, pravnučka Nikolka, super pejsek Aní a milovaný opeřenec Mian. Máme tě moc rádi, babi. Tak my taky posíláme přání všeho nejlepšího a písničku Být stále mlád.

Karel Gott nám zpíval Být stále mlád. A my pokračujeme. Na Blaníku jedeme dál na vaše přání. Olga Launová, taky Kamila Nývoltová zaspívají Kilo sem, kilo tam. Zahrajte prosím písničku na přání pro moji dceru a kamarádku Zírkova. Děkuje Iveta.

0: Já mám strašný hlad.
1: Olga Lounová, taky Kamila Nývotová. Jak jste slyšeli, měli strašný hlad. Kilo sem, kilo tam, tak to je písnička, kterou jste si přáli slyšet. Je za námi a před námi Michal David, Život je náš. Šestandovo, já jsem šťastný, že tě mám, asi pro mě vším a moc pro mě znamenáš. Posílám ti políbení z Budapešti, kde mi moc chybíš. A věř, že na tebe budu čekat a milovat tě. Budu, dokud budou hvězdy nad námi. Miluji tě, má Šestando, tvůj prvňáček. Radio Blaní.

Michal Vít, romantická písnička Život je náš, ve čtvrt na 8, k tomu jednu minutu a my pokračujeme na vaše přání, opět zrychlíme, hezky česky z vesela zaspívá Michal Tučný. Dáme si prodavače a máme tady požadavek, abychom zahráli písničku, je pro dědečka a babičku, aby si dali hubičku, už jsou spolu spousty let a příběhy můžou vyprávět. Máme vás moc rádi, hlavně buďte zdraví. Bernísek a maminka a tatínek.

0: No, nechte se pozvat, pojďte všichni dovnitř.
1: Michal Tučný a prodavač, teď na Blaníku taky Tereza Mašková. Písnička Budu při tobě stát je donířan pro Sáru Sedláčkovou. Milá Sárunko, přeji ti všechno nejlepší k tvému svátku, si ta nejúžasnější dcera, jakou jsem si mohla přát. Vždy budu při tobě stát, tvoje máma. Rádio Blaník.

0: Tereza Mašková zpívala Na vlaníku na vaše přání. Za chvíli třeba Miroslav Žbrka. Chcete slyšet písničku Bělý květ, tak vám ji samozřejmě zahrajeme. Ale ještě předtím taky připomínám, že tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbirku. Zítra to totiž bude 5 let, co nás opustil. A tak budeme rozdávat něco hezkého. Vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě a přihodíme i ty nejkrásnější písničky Miroslava Žbirky. Takže tento víkend si rozhodně nenechte ujít. A za chvíli tady písničku Bělý květ.
1: Rádio Blaník. Písničky na přání.

0: na rádiu Blaník.
1: A pokračujeme podle vás teď slíbený Miroslav Žvirka a Bělý kvet. Pěkný večer do Blaníku, prosím o zahrání písničky pro mého skvělého tatínka Jiřího a maminku Ivušku s přáním a pěkného večera. Máme vás moc rádi, přeje dcera Péťa a vnučka Nikolka.

0: Tady na Blaníku jsme si dali jeden bělý květ. Miroslav Žbírka zpíval a před námi Lady Gaga, Bradley Cooper. Na vaše přání písnička Shallow. Milá maminko, k jubileu ti přeji pevné zdraví, stále dobrou náladu a spoustu elánu do všeho, co podnikáš. Zůstaň pořád tak skvělá, jaká jsi. Užij si dnešní výjimečný den a písničku, kterou máš tak ráda, přeje tvůj syn Láďa s celou rodinou.
1: Rádio Blaník.

Lady Gaga, taky Bradley Cooper, Shallow a jdeme dál, teď hat-trick, nechte vlajky vlát. Bude to pro Janičku, která se starala o kandidáty voleb. Pro mě je to královna, píše Beník. Tak jdeme na písničku, za chvíli taky Hana Zagorová, studánka Stříbrná, a nebo Miraj, Jahoda, pěkný večer.

0: Hattrick, nechte vlajky vlát a my pokračujeme na vaše přání s Hanou Zagorovou. Milá sestřičko, Zdeničko, všechno jen to nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám. V srdíčku na pořád tvoje Sana posílá písničku. Tak tady je Studánka Stříbrná.
1: Písničky na přání. Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.

zpátky k nám.

0: Zagorová nás potěšila písní Studánko stříbrná. Za 3:45 před námi třeba Mira, jak jsem slíbil, dáme si jahodu. A taky zaspívá Jaromír Majer, Hospůdku známou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
6: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Písničky na přání.
12: Na rádiu Blaník.
0: No a teď tu máme přáníčko k prvním kulatinám. Ano, před námi Miraj. Všechno nejlepší k 10. narozeninám Hlavu. Přejeme ti spoustu zdraví, štěstí, lásky, splněných snů a důvodů k úsměvu. Máme tě všichni moc rádi a přejeme ti, ať je každý tvůj den tak krásný jako si ty. Nikdy nezapomeň, jak moc tě máme všichni rádi a jak moc pro nás znamenáš. Přejeme ti, ať je tvé dětství plné krásných okamžiků, dobrodružství, kamarádů, radosti a splněných snů. Tak taky přejeme samozřejmě všechno nejlepší a posíláme jahodu.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Miraj, jahoda, právě teď ve vysílání Rádia Blaník. Před námi Jaromír Majer, jak jsem slíbil, dáme si ho spůdku známou a bude to pro naši kamarádku s přáním. Ilonko, přejeme ti k tvým narozeninám jen to dobré a hlavně zdraví, štěstí a pohodu do dalších dnů. Užívej řeháci, kmošíci a zpěváci.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jeden den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

Jaromír Majer a Hospůdko známá. Tak to byla lahůdka krátce před 20. hodinou. Před námi Xindl X a taky Olga Königová a v blbým věku. Dobrý večer, prosím o písničku pro spolupracovnici paní Petru, pracující v palírně Karvina, která 6. října oslavila své krásné životní jubileum. Mnoho pracovních úspěchů, zdraví, štěstí a lásky jí z celého srdce přeje celá odpolední směna palírny. Ujel mi vlák.

0: Za námi první část písniček na přání na Blaníku. Xindl X, Olga Kenigo a V blbým věku. A před námi ta další část. Mezi nimi, které chcete slyšet hned na rozjezd, a další společně 60 minutovky. Jakub Smolík, Můj kůň a hřích. Taky se projedeme mašinkou. Maxim Turbulence. A nebude chybět Daniela Landa, Díku vzdání.
1: Tehdy se ze mne stal plamený.
0: Tak poslouchej, dál hrajeme hezky česky a za minutu bude 8 večer.
1: Vykřikla svěč. Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekujeme většinou zataženo. Přidá se déšť nebo přehánky, odpoledne by pak měly srážky slápnout a oblačnost má začít ubývat. Teploty od 11 do 16 stupňů, na jihovýchodě až 18 a v 1000 metrech kolem plus 7. Noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, pohodový váteční večer vám všem a teď je přesně 20 hodin. Posloucháte písničky na přání. A před námi slíbený Jakub Smolík, Můj kůň a hřích. Prosím o zahrání této písničky pro všechny super lidičky z fanklubu. Bylo mi s vámi na srazu moc krásně a těším se opět na příště i včas.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: První velký hit Výborné, měl jsi mě vůbec rád. A teď na vaše přání Krištof, Tomáš Klus, Cesta. A bude to naší milované Anetce k 25. narozeninám. Anetko, z celého srdce ti přejeme pevné zdraví, lásku, štěstí a spoustu krásných chvil. A ať se ti splní všechna přání a mateřství, které tě s Vojtíškem brzy čeká, je plné radosti a božího požehnání. Přání patří i bratranci Vojtíškovi. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a s Aničkou a úspěchů na učitelské cestě. Oba vás moc máme rádi. Mamka s taťkou, Elinka, babičky, děda a celá rodina. Tak tady je písnička a my taky přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: skupina Kryštof, taky Tomáš Klus a písnička Cesta. Na vaše přání teď Adam Ďurica. Zahrajeme Pavlínce k narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje rodina z Volar. A tohle je písnička Zatancuj si so mnou. Jdeme na ní.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Za námi Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou. Posloucháte Blaník stále s Plastosukem a vám přeji dobrý večer. A pokračujeme dál na vaše přání. Teď Dalibor Janda, Žít jako kaskadér. Milý Blaníčku, zahraj prosím mé ženě k dnešním 52. narozeninám Dalibora Jandu. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí a spokojenosti přeje manžel Radek a synové Patrik a Tomáš. Seš úžasná manželka a taky máma. Písničku posílám taky pro Lukyho, myslím na tebe a těším se, až se uvidíme a zapaříme. Dávej na sebe pozor, pa a pusu, načka. A tady je píseň Žít jako kaskadér. Radio Blaník.

0: Za námi Dalibor Janda, za chvíli třeba Maxim Turbulence Mašinka, anebo Daniel Landa. Díku vzdání, pěkný večer, za 10 minut bude 8:30.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

pokračujeme. Ano, Blaník je s vámi, hrajeme podle vás a teď se projedeme mašinkou. Milá maminko, z celého srdce ti přejeme k tvému velkému dni pevné zdraví, plný pytel štěstí a plno elánu do života. Syn Petr s manželkou a taky vnučka Michelle, syn Martin s přítelkyní a vnuk Tommy a manžel Milan. Tak posíláme, jedeme. Mašinka, teď.

0: už na vaše přání Daniela Landa a díku vzdání. Ahojky, chtěl bych zahrát svým dvěma dětem, které miluju, jen s nimi nemůžu být a říct jim, Terezko a Kubo, mám vás moc rád a moc mi chybíte, váš táta.
1: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem, touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín, chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce plamený meč

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč, na místo s Bohem

0: Daniela Landa a krásná písnička na přání. Díků vzdání.
1: Já doufám, že potěšila.
0: Jako mě. Máme 5 minut po půl deváté a pokračujeme dál.
2: Rádio Blaník.
0: Prosím o zahrání písničky synovi Danielovi. Myslíme na tebe, mamka s rodinou. Tak pojďme. Tady je písnička Nonstop a Michal David. Pěkný večer.

Michal Labeč chce žít non-stop a já si chci zahrát další hezkou českou, kterou jste si napsali. Tak pojďme na ní, Tereza Mašková a Marek Lambora, náš příběh. Perličko, všechno nejlepší k narozeninám přeju. Taky hodně lásky, tvůj Pepa. Právě vidí.

0: Za 4 minuty už bude 8:45, Blaník je s vámi i v pátek večer. Za chvíli třeba Verona, na mě nečekej, anebo třeba Olga Lounová, či skupina Děbokej byl a Lahůdky.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Blaník.
1: A před námi Olga Lounová. Písnička narozeninová nás čeká. A poletí pro pana Karla Šťastného z Jindřichova Hradce. Milý Kájo, přejeme ti k tvým 65. narozeninám a vše jen to nej. Hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a splnění nějakého tvého snu. Přání ti posílají sestra Jana, Janďa a Jiřík s rodinami. Další požadavek tu máme. Chtěl bych zahrát pro syna k dnešním 16. narozeninám a zpětně i dceři Natálce, která měla taky narozeniny. Přejeme hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví. To přejí táta a máma, moc vás milujeme.

0: Oklounová a narozeninová. Teď na vaše přání taky divoký byl a lahůdky.
1: Bude to pro jednoho milého pána. Děkuji, že jsi tady vždy pro mě, když tě potřebuju, že mi denně zvedáš náladu a i z těch nejobyčejnějších okamžiků děláš ty nejkrásnější chvilky, že se spolu můžeme smát z celých sil a obejmout se, když zrovna do smíchu nám není. Každý další den s tebou je mnohem víc, než si člověk může přát a já ti za to děkuju. Přeju ti krásné narozeniny a hlavně pevné zdravíčko, lásko. Miluju tě, tvoje Trnečka posílá.

Divoký byl a lahůdky. Další lahůdka před námi na vaše přání. Verona, všechno nejlepší k 50. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, přeje celá velká rodina. Dobrý den, prosil bych zahrát písničku na přání pro volební komisi v Oldřiši u Poličky, jmenovitě Hance, Zdeňce, Vlačce, Romaně, taky Radce, Honzovi a Janě, aby jim to hezky uteklo a zítřejší sčítání hlasů se obešlo bez zádrhelů a problémů. Prosím o zahrání nějaké pozitivní písničky, necháme na vás. Hlavně, ať není uspávací, abychom to do té 10. hodiny ještě vydrželi v dělém stavu, napsala Romana. Tak Romanko, všichni, kteří nás posloucháte ve volebních komisích, může to být opravdu kdekoliv po celé republice. Tak vás zdravíme, ještě hodinku a kus, no a zítra ještě, no a pak to sčítání přežijte. A teď si zatancujte s Veronou, písnička Na mě nečekej.

Verona a Na mě nečekej. A vy si rozhodně počkejte na další hezké české. Třeba teď na Pavla Dobeše a dáme si něco o lásce. Prosím o zahrání písničky pro moji maminku Soničku Volhejnovou z Červeného Kostelce na Náchodsku k jejím krásným 73. narozeninám. S přáním pevného zdraví, maminko, babičko, moc tě milujeme a myslíme na tebe. Tvůj syn Karel, vnuk Kajda a manželka Janka posílají písničku. Tak mi taky přejeme všechno nejlepší a hodně zdravíčka. Ať se vám daří.

0: Pavel Dobeš, na vaše přání něco o lásce? Teď je přesně 21 hodin a pokračovat budeme podle vás i po té deváté večerní, ano. Dáša Zázvůrková, Hana Holišová, věřím v brzké lepší příští. Jaroslav Holí, Zdeněk Svěrák.
1: Není nutno, aby...
0: A nebude chybět Bára Basiková a Bosanová.
1: Ta modlitba ti vrátí zdraví chatr, ne, to je zcela mimo diskuzi.
0: Tak poslouchejte dál naše vysílání.
1: A ač Jan Ámos Komenský byl bratr,
0: i dál to bude znít na přání. A samozřejmě hezky, česky. Ano, Bosanová. Už za chvíli pokračujeme, pěkný večer.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Zítra většinou pod mrakem zataženo, deště, přehánky, odpoledne začnou srážky slábnout, oblačnost se bude rozpouštět, teploty 11 až 16, na jihovýchodě až 18 a v 1000 metrech kolem sedmičky, noční minima 11 až 7 stupňů.
2: Plasta Suk
3: na Rádio Blaník.
0: No a teď na vaše přání taky Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Milí Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro holky, které sedí ve volební komisi v Srlíně, aby jim to rychle uteklo, a pro dobrou náladu za členky OVK Míša a Ivča. Tak dámy, zdravíme vás, pěkný večer.
2: Rádio Blaník.

0: Miraj, když nemůžeš, tak přidej. No a my taky přidáváme, když přijde více vzkazů, prodlužujeme písničky na přání až do 22. hodiny. Tak dnes taky, to nebude jenom do 21. Už jsme ji překonali, je 5 minut po 9. večerní a na vaše přání v tuto chvíli připraven Jarek Šimek s narozeninovou. Přejeme krásný a pro nás netopíre výjimečný večer. Dnes společně s námi oslavují naše dvě nejmilejší netopírky Jany, krásných 130 let. Holky, přejeme vám spoustu dalších praštěných zážitků se skupinou. Jsme hrdí, že jste se rozhodli dosáhnout nejvyšší povolené rychlosti, oslavit právě s námi a stylově tam, kde se naše přátelství právě před 7 lety zrodilo. Tento večer je jen váš. Netopír Šumava děkuje týmu Rádia Blaníka. Zdravíme.
1: Tak taky zdravíme samozřejmě.
0: A ještě tu máme jeden vzkaz. Milý Blaníku, chtěl bych nechat zahrát píseň pro svoji přítelkyni Pepču k 25. narozeninám a k půlkulatinám. Přeje přítel Ivo, mamka, tačka, druhý tačka Ivo a sourozenci Fanda, Ruda a Marie a Mehmet a ostatní z rodiny jí přejou všechno nejlepší zdraví a štěstí do dalších let. Ať se jí daří, přeje i pejsek a kočičky od mamky z českých Lhotic u Nasavrk.

vám. A teď už si zahrajeme Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Dobrý večer, posílám písničku paní Nele Hlavicové, předsedkyni pobočného spolku SMPMB Bruntál. A chci tam vzkázat, moc děkuji za krásné letošní prázdniny, které jsem si užil a moc se těším na příští rok 2027. Ještě jednou moc děkuji, Václav.

Václav Uhlíř, taky Zdeněk Svěrák a písnička Není nutno. A dál jedeme hrát hezky česky. Teď Dáša Zázburková, Hana Holišová a písnička Věřím brzké lepší příští. Dobrý večer vám v rádiu i posluchačům. Prosil bych o zahrání písně od Dáši Zázburkové k dnešnímu svátku Sáře Klimkové z Vracova. Přeji všechno dobré. Děkuji vám, Věra. Není za co? Ještě jeden zkaz tu máme, abychom zahráli písničku pro kamarádku Vlačku. Věřím v brzké lepší příští. A taky ji mám moc ráda, samozřejmě. Tak s radostí plníme a písničku posíláme. Rádio Blaník.

0: odpověď skrytá.
1: Dáša Zázvůrková, Hana Holišová a věřím v brzké lepší příští. Před námi Činasky a Kapradí. Bambulko moje, k tvému dnešnímu svátku ti přeju jen to nej. Seš moje sluníčko a budu vždycky při tobě a sestře. Miluji tě, máma.
2: Na výletě na kole.
3: A nebo na procházce v lese.
2: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.

0: Kvlačinovsky písnička Kapradí.
1: My pokračujeme na vaše přání. Teď Karel Gott a Charlotte Gottová, Srdce nehasnou. Naše milá babičko, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví a radosti. Tvé dorty a buchty jsou stejně sladké jako tvá láska k nám. Posíláme ti tuto písničku s velkým díky a s láskou. Přeji tvoji milované dětičky. Tak my hrajeme na vaše přání.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: co Bůh chystá.
1: My chystáme na Blaníku další hezké české na vaše přání. Už za chvíli třeba Věra Špinarová, Marek Ztracený a taky slíbená Bára Basiková, Bosanova. Za 6 minut bude 9:30.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: na rádiu Blaník.
1: Večer co večer. Hrajeme na vaše přání a nejinak je tomu i dnes, v pátek před víkendem. Tak užívejte ještě stále, podle vás teď Věra Špinarová a Meteor lásky. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro moji milovanou přídělkyni Stázičku a pro babičku Ali a dědu Michala. Děkuji, Michal ze Zlína posílá. Není za co, všechny vás zdravíme a užijte si písničku.
2: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

Věra Špinarová a Meteor lásky. Posloucháte Rádio Blaník. Před námi Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. Dobrý večer, milí Blaníčku. Chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost pro nejlepšího kamaráda Toma do Rohatce. Děkuji moc za zahrání a přeji hezký zbytek večera. Posílá Marťa z Hodonína.

0: Ta bílá ti sluší, zpíval Marek Ztracený na Radiu Blaník. Teď Valda Genka si sem jistejská. Všechno nejlepší k 50. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka přeje manželka s celou velkou rodinou.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: Vala Gang, asi se mi stejská, pokračujeme na vaše přání. Teď Bára Basiková a Bossa Nova. Milý Blaníčku, prosil, abych o zahrání písničky od Báry Basikové pro všechny, kteří mají dnes odpolední jako já a pro klidný víkend všem, posílá Pavla z Plzně. Tak Pavlínko, tady máte, jdeme na to, slyšíte? Už to začíná. Bossa Nova, Bossa Nova, Bossa Nova.
1: Modleme se, Bossa Nova, Bossa Nova.
0: A je to tady, jdeme na ní, Bossa Nova, Bára Basiková, pěkný večer.

0: Takhle nějak jsi to představoval?
1: Přesně tak jsem si to představoval, že si zaspíváme bossa nova s Bárou Basikovou. A za chvíli Michal David, pár přátel, taky Eva Pilarová, Montyho Čardáš.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

předposlední přáníčko právě teď. Sestřičko, všechno to dáš s největší ctí. Jsi statečná a silná. Držíme s Bruňasem palce a tlapky.

Nikolavita, pár přátel stačí mít. My pokračujeme na vaše přání a jdeme do finále s Evou Pilarovou. Ahoj, prosím o zahrání pro Bendy, písničku a tebičky Pilarové, ať nám ta noční směna uteče. Veronika. No tak jo, dámy, ať vám to co nejrychleji utíká, teď si užijte písničku Montyho Čardáš.

0: Jozich, není všechno paráda na závěr dnešních písniček. Na vaše písemná přání všechny vás zdravím, zejména vás do volebních komisí, ještě dvě minutky a uzavřou se. No a voliči, pokud jste ještě dneska neodevzdali váš hlas, tak zítra se volební místnosti otevřou v 8 ráno a ve 14 pak začne sčítání hlasů. Takže pokud jste ještě nevolili, zítra to můžete napravit, ale každopádně teď si taky řekneme, že za okamžik si zahrajeme další hezké české a tentokrát to budou písničky z lásky. Až do půlnoci, tak se těšte.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A zítra většinou zataženo, přidá se déšť nebo přehánky, které by měly během dne slábnout a oblačnost má postupně odpoledne ubývat. Naměříme 11 až 16, na jihovýchodě až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem sedmičky. Noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia. Toliko počasí, pěkný večer.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Teď je 22 hodin, startují písničky z lásky. Hana Zagorová, teď Rybičko zlatá, přeju si. Za chvíli i Monika Bagárová s písní Vrvou a nebo Kex a Dalibor Janda.
3: Viděla

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky a

mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozdravit.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaníku. To vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, startuje víkend, je sobota 10. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Marina. Tak blahopřejeme. 36. narozeniny slaví český oštěpař Jakub Vadlejch, 54. český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák, 72. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den v roce 1954 se narodil taky slovenský hudebník a producent Vašo Patejdl. Dnes by tedy slavil narozeniny, bohužel nás před 3 lety opustil. Byl to tehdy velký šok. A v tento den, tedy 10. října, v roce 1942 se narodil český herec, zpěvák, textař a moderátor Luděk Nekuda. Přišel den, co se zodříve, když byl ještě kluk, tak bál, trochu bál. Léta někam běží, ty za nimi krokem jdeš. Právě Luděk Nekuda nás opustil v roce 1988. Tolik tedy pohled do kalendáře. Zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát hezky česky. Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník.

kamaráde, plno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přeháňky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Baník. Krásné ráno, je sobota 10. října, dnes má svátek Marina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes je druhý den voleb, volební místnosti se otevírají v 8 ráno a zavírají ve 2 hodiny odpoledne. Národní zemědělské muzeum Čáslav hostí třetí ročník traktoriády, přehlídky netradičních traktorů domácí výroby. Návštěvníci budou hlasovat o nejzajímavější a nejhezčí traktor. Součástí programu jsou soutěže v jízdě zručnosti, nejpomalejší jízdě a couvání s vlekem. V Příbrami startuje v 10 hodin dopoledne den otevřených dveří, a to v sídle technických služeb. Hodinu popoledně začíná ve františkánském klášteře v Hájku u Červeného újezdu módní přehlídka historických a pohádkových šatů. Obchodní centrum Flora na Praze 3 hostí Armiden. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. A naší poslední zastávkou budou na Savrky. Zavítáme do skanzenu Země Keltů. Tam se koná akce Archeoden v zemi Keltů. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.